milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nešvil, zašitej v suchu na osách. Pár mílí před Cheyenne se čokl zastavil, v tu chvíli

První skladbu Legenda o Cheyenne zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima, jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Béďa Bystřonovský, hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, v rukách.

Mě ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli za pět.

nějakého pohoutě vězení. Tak prosím tě chvíli někam uhni, pak mi v té dízlové výhni řekni, že to peklo, že není. Dám plnej plyn, motor chytá svět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vyje a chtěl...

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenci

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slepe z toho zdrudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněj, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano, nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma. To letělo přes ná. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básnil Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dával jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to ano. Je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásahu lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta, SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučerovi, pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scházím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: ostatní...
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás.
7: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, řík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hrajem.
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujeme.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
8: Já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šíbuju veksle.
8: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
8: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
8: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
8: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
8: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
8: Víte to jistě?
10: Jasně.
8: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam tě pryč.
8: No, já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
8: Si zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mně nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Bábkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý den.
4: A taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Matíš Kalupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se radši zeptám, já se zavolám a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andulo, No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
7: To bude Karel.
8: Ty jsi vylákal Freddy.
7: Co?
9: To Karlinko.
7: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
7: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
7: Nebo žádný šas, kde dívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
7: Jak jí vám mě připravila hořička připravení? No, pořád si nepochudu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, no. My půjdeme na večeři.
7: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám si hezky večkere k tomu.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampaňský. Šampus ne.
7: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. Právě jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přemýšlela.
7: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
7: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, hrozný, Karle. Já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky. Já jsem zalévala den. Karle, den.
7: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
7: Jo, z toho cítí vermut.
9: Vermut.
7: A v týhle chodí se vlašskej salát. Tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to.
7: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
7: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky.
7: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
7: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a ve jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohle. No tak bluf!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
7: No. Přinesli prázdný flašky, ano. To ti tak já...
9: Ne,
7: tak
9: to byl ještě plný, Karle. To
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: A všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko mm-hmm. a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm,
1: ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer. Příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, přitom na sebe nemyslím na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karlí.
9: Na předschodu viděla krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstala. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkofleka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekni, to je zajímá.
10: To ti řeknu. A to tě bude zajímat.
9: Tak.
10: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: A to je tě málo?
9: Ten úplně Fox terrier, když mám tady komediánský
10: vůd. Pejsáliček to byl. No a potom přišli holky. Karlo, dělej si pohodličko.
9: Herbert jako v tanku. No to bych se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: Člověk jenom vytáhne pak z baláku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl, tak nejde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud. Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková malinkatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěji.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně, parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarský kraj jedná s ministerstvy o převodu karlovarského letiště na stát. V Chodově na Sokolovsku začne oprava bývalého spolkového domu v Husově ulici. V programu Nová zelená úspora můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúroční úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Vedení Karlovarského kraje intenzivně jedná o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přejde pod armádu a vláda bude investovat do prodloužení a rozšíření runwaye. Právě kvůli nevyhovujícím parametrům dráhy nemůžou na letišti přistávat větší letadla. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu a chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
6: Vstupují do toho jednotlivá ministerstva, primárně ministerstvo obrany, na které by se vlastně letiště mělo převést, ministerstvo financí, tam řešíme další věci hlediska finančních záležitostí, ministerstvo dopravy. A co je pro nás teď důležité, první meta je zastupitelstvo Karlovarského kraje, protože samozřejmě zastupitele chceme informovat, tak abychom je měli informovat, tak potřebujeme k tomu nějaké vyjádření vlády.
5: Zastupitelé kraje se sejdou na svém pravidelném jednání 15. června. Chodově na Sokolovsku připravují poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdej na obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun. Z toho 25 milionů tvoří evropská dotace, říká místostarosta Luděk Soukup z hnutí místní.
7: A zároveň se vlastně zrekonstruují prostory klubu Čtyřka, který vlastně bude víc propojen se školou. Tam může docházet i k výuce hudební výchovy a dalších výchov. Předpokládaný zahájení prací je druhá polovina června letošního roku s tím, že bychom chtěli do srpna příštího roku dokončit, tak aby od září vlastně to mohlo začít fungovat jak učitelům, tak dětem.
5: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
8: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
9: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je

0: čase.
1: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
1: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
3: Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou taky další členové palestinského radikálního hnutí Hamas. Ministři v Bruselu jednají mimo jiné taky o dopadech konfliktu na Blízkém východě na evropský cestovní ruch. Sport. Hokejisté Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vany slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Přes den většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji v tuto chvíli jezdíme bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pátku s datem 29. května jste se probudili spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. No a my vám přejeme příjemné vstávání. Je 5 hodin a 5 minut a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Otevírám pro vás naše ranní vysílání a neb dobré ráno. No a dnes pro vás máme hned na začátek písničky Co nestárnou od Petra Reska a také Pavla Rota, po nich se v anketě s dětmi Ahoj rádio dozvíte, co je to škrpál, ale aspoň tedy doufám. No a v prvním ranním příspěvku pak budeme vzpomínat. Zatímco většina českých herců jsou herci přední, tak jenom on byl herec zadní. Tak přesně tak se sám popisoval Jan Hraběta, který zemřel ve věku 86 let. Na dlouholetého člena divadla Járy Cimrmana zavzpomínáme už za pár minut v našem vysílání. Tak ať vám nic neuteče, dobré ráno.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo nebo co je to škrpál?
1: Že se někdo dusí.
2: Že někdo škrtá.
3: Nebo že někdo škrtí někoho.
4: Škrtá oheň.
5: Škrtá sirky.
6: Had škrtic.
7: Škrábe.
8: Že člověk škrábá psa nebo kočku.
9: Ahoj!

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým se probouzíte do nového pátečního rána. No a v našem regionu je jasno, teploty se pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia, v údolích je kolem 3 stupňů a na horách mezi 6 až 9 stupni.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a před námi slunečné počasí, většinou opět letní, bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písničkou Zastav mě nás pozdravil v dobrém ráno zlatý český slavík, zpěvák Marek Ztracený, a za 9 minut bude 17:30. Tak z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana, tak přesně i tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na čtvrtek ve věku 86 let. Znát ho můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
1: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
2: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
1: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
3: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
1: Jo? No to je škoda.
4: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
2: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
4: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na přestavení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
1: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
2: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
5: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
1: Vy jste spolu nehovořili?
6: Nehovořili.
3: Ale nehovořili. Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
2: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
7: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Nohavic v Laníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
1: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy.
8: Teď to šlo. Uzel tady.
2: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jste?
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení. Od kraje na to získá 80 milionů korun. Nejdražším zařízením bude chirurgický robotický systém do nemocnice Karlovy Vary. V Chodově na Sokolovsku připravují poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdejna obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun. Z toho 25 milionů tvoří evropská dotace. Další etapa modernizace silnice mezi lomem Vítkov na Sokolovsku pod Stráním a dolem Jeroným za téměř 87 milionů korun vstoupila do závěrečné fáze. Rozšíření cesty, úpravy podloží a stavby opěrných zdí by měly skončit letos na podzim. V místech stavby je stále omezený provoz. Včera zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 680 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Ukrajina dostane od švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS 39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson. Mezinárodní hokejová federace umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na mistrovství světa mohou hráči do 18 let a ženy. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnešní dobré ráno vyplnili první krátké zprávy s Matějem Štechem, skončili v 6:30 a na programu jsou písničky od Ilony Čákové a skupiny Rangers, po nich se pak dozvíte, jaké události dnes očekáváme a připojíme rovněž páteční pozvánky. Hezké dobré ráno.

0: Do začátku našeho ranního vysílání přispěla svou muzikou hudební skupina Rangers neboli Plavci a v kalendáři pátek 29. května. A co se očekává? Tak sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. No a po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Český statistický úřad dnes zveřejní zpřesněné údaje o vývoji české ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku. Podle prvního odhadu z konce dubna se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 2,1%. Proti předchozímu čtvrtletí vzrostl o 0,2%. Podle analytiků není vyloučeno, že zpřesněná data ukážou vyšší růst oproti původnímu odhadu. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je totiž takzvaný Den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko ve srovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. A už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bruce Frederick Springsteen, přezdívaný Boss, na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A dnešní ranní obloha je jasná, teploty se aktuálně pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia, v údolích je kolem 3 stupňů.
1: Počasí.
0: Je 5:45, hezké dobré ráno, čeká nás slunečné počasí, teploty většinou opět letní. Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu pak přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Vane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé během dne, ale budou většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Schody z nebe jsme se běhli spolu se zpěvačkou Terezou Kerndlovou a za 9 minut bude 6 hodin. Kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Pochod Březovská seniorská desítka začne v 8 hodin a 45 minut u autobusové zastávky MHD v Březové u Sokolova. Jak napovídá název, trasa pochodu je dlouhá 10 kilometrů. Komentovaná prohlídka Karlovarských císařských lázní s architektem Petrem Hajkem začne v 16 hodin. Návštěvníci se dozví zajímavosti o multifunkčním sálu, který se probojoval do prestižního výběru na Evropskou cenu za architekturu, cenu Mies van der Rohe. Program před Jáchymovským kostelem svatého Jáchyma nabídne festival Řetízkárna. V 17 hodin tam začne vernisáží výstava Víra za ostnatým drátem. Na ní naváže beseda Jáchymovské peklo, československý gulag a večer uzavře koncert kapel Člověk krve a Číro na důchod. Karlovarská hvězdárna zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin na 17 minut a od 19 hodin na 19 minut. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Dnešek patří na desítkách míst v kraji akci Noc kostelů. Například v Chebu začne v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty od 19 hodin pásmo hudby a textů inspirovaných životem svatého Františka z Assisi. A v kostele svaté Kláry připravil Jindřich Skopec také od 19 hodin pořad s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. A od 21 hodin zazní ve františkánském kostele koncert renesanční loutnové hudby. V Karlovarské galerii umění zaujme od 19 hodin přednáška renomovaného historika architektury Zdeňka Lukeše na téma Ženy v architektuře. Představení výrazné odbornice od dob renesance až do druhé světové války. Keltská hudba zazní od 19.30 v Karlovarském divadle Husovka. Pořad velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové nabídne například irské a skotské lidové písně. Městské divadlo v Karlových Varech nabídne od 7:30 večer divadelní adaptaci knižního bestselleru českého spisovatele Michala Vývega Román pro ženy. A festival Alfa Fest se opět vrací do sokolovského klubu Alfa. Od 20 hodin tam zahrají regionální kapely jako Riotcore, Lexikon a Vosolton.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky, zájmy ale malý. Dalovickou ulici v Karlových Varech sleduje nový radar. Pardubický soud poslal do vazby cizince obviněného ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky. Vzniká v bývalé budově hygienické stanice v Chelčického ulici, kterou město přestavuje. Celkem tam bude 12 ordinací. Novým lékařům město nabízí nájemní byty nebo dotace na vybavení ordinací. Zájem zatím ale není velký. Pokračuje nezávislý místostarosta Jan Picka.
4: Proto jsme už dvakrát vyhlásili výběrové řízení, napsali podmínky, za kterých tam doktoři můžou začít ordinovat. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby to byli lékaři, kteří zaregistrují nový ten kmen pacientů, tak aby jsme opravdu odlehčili už těm přetíženým doktorům, které v Sokolově máme.
3: Rekonstrukci bývalé hygienické stanice město dokončí na podzim. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal sloužit nový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel. Místo pro přecházení ulice je taky nově vybavené semaforem. Jde o součást opatření, které pro obyvatele ulice zajistili pracovníci magistrátu, aby zmírnili dopady nadměrné dopravy na místní obyvatele, říká náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
5: Povedlo se nám osadit přechod pro chodce na ulici Dalovická a Bohatická. Máme tam i zaznamenávací systém, kolik lidí to využívá a tak podobně. Je tam ještě instalovaný, za což děkujeme odboru technickému, radar nebo rychlostní měřič, který signalizuje rychlost těch projíždějících vozidel.
3: Provoz v Dalovické ulici je zvýšený kvůli rekonstrukci blízkého Pražského mostu. Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding. Policisté o tom informovali na síti X. Podezřelého dopadli ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Kriminalisté zadrželi po březnovém požáru 11 lidí, 3 z nich jsou v Polsku. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Francie začne se zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Nová opatření má začít platit od poloviny června a týká se léků Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti.
2: Sport.
3: Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v 5 setech. Siniaková podlehla Kanaděnce Mbokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Senduro z Argentiny.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vane slabý, proměnlivý nebo severní.

0: severozápadní vítr, aby ho zátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu je aktuálně bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čekání na déšť. Tak názvem tohoto filmu by se dala shrnout situace na českých polích. Někteří zemědělci se kvůli nebývalé suchému jaru obávají nižších výnosů. A my vás za pár minut v dnešní reportáži vezmeme na pole mezi Břeclaví a Lanžhotem. Ale bude to až potom, co si v dobrém ránu popovídáme o počasí s meteorology a taky popřejeme všem dnešním oslavencům. Máme 4 minuty po 6. hodině a snad vás teď potěšíme písničkou od Heleny Vondráčkové a skupiny Jelen. Hezké ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 11 minut po 6 a přejeme hezké ráno, které trávíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je 29. května a všem, kteří máte dnes narozeniny, posíláme velkou gratulaci. Ze známých osobností dnes bude slavit také jazzový kytarista Rudy Linka, kterému je 66 let. 59. oslaví český filmový režisér, scénárista, herec a pedagog Bohdan Sláma. A britská zpěvačka, která se proslavila ve skupině Spice Girls, Melanie Brown, oslaví 51. narozeniny. Na dnešek připadá Mezinárodní den mírových jednotek OSN, také Noc kostelů a svátek má Maximilián, nebo zkráceně Max. Jméno Maximilián bylo uměle vytvořeno pro syna císaře Fridricha III. Z latinského jména Maximus a překládá se jako velkého vzrůstu nebo největší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud jste si zapli rádio právě teď ve 6:45, tak připomenu, že posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jaké bude počasí, to nám teď poví meteorolog Tomáš Vejvoda, kterého mám na telefonu. Zdravím vás do Plzně, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte, jaké máme teď aktuálně počasí u nás v karlovarském regionu?
2: Tak aktuálně na obloze zcela jasno. A teploty se nejčastěji pohybují od 7 do 4 stupňů Celsia a v údolích může být jen kolem 2 stupňů a jedině se vyskytují i přízemní mrazíky.
1: A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: I dnes nás čeká slunečný charakter počasí, bude jasno nebo skoro jasno, až později ve večerních hodinách začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou od 20 do 23 stupňů Celsia.
1: Tak to byl z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu meteorolog Tomáš Vejvoda, kterému děkuji za předpověď počasí. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rádio vašeho kraje je vaším ranním společníkem a za 8 minut bude 6:30. Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků za poslední dekády. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že se s letošními výnosy obilí nejspíš nedostanou z červených čísel. A je to i případ polí mezi Lanžhotem a Břeclaví na jihu Moravy.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysela v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká. Jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Zemědělství se tady Alena Vaňková věnuje 14 let. Podobné sucho prý zatím nezažila.
2: Myslím si, že letos je to opravdu extrém, že bývaly suchý jara, ale až tak, jak letos, to určitě nebylo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila, že ten porost je tak, jaký je teď.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: To už jakoby teď není, že bychom to zachránili, že by byl 100% nebo naopak, že by třeba byl vyšší, ale aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě byla. Že bychom si mohli vyskakovat, nebo že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně. A ty pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý, pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáš, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Obce získají novou podporu při přípravě družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšíří služby svých regionálních center a nově nabídne i poradenství k družstevním projektům. Radnice můžou konzultovat třeba financování, přípravu soutěží nebo nastavení spolupráce se soukromými investory. Vedení Karlovarského kraje intenzivně jedná o převodu letiště Karlovy Vary na stát a pod armádu. Vláda bude investovat do prodloužení a rozšíření ranveje. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu a chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Sokol hledá lékaře do nové polikliniky. Vzniká v bývalé budově hygienické stanice v Chelčické ulici, kterou město přestavuje. Celkem tam bude 12 ordinací. Novým lékařům město nabízí nájemní byty nebo dotace na vybavení ordinací. Zájem zatím ale není velký. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim za zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku. Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou taky další členové palestinského radikálního hnutí Hamás. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti a teploty do 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Redenská.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno a pohodový pátek přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 29. května a na dnešek připadá Mezinárodní den mírových jednotek OSN, který vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde jsou tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak v cizích, tak tamních zemích, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Dívám se na hodiny, je 6:30. No a my se po krátkých zprávách navracíme opět k muzice. Máme pro vás písničky, co nestárnou, od hudební skupiny Jojo Band a taky zpěvačky Petry Černocké. No tak ať se máte s námi dobře, hezké ráno.

Za volant doputovala po našich frekvencích písnička Petry Černocké Nákladák. A úplně vám všem, kteří nás posloucháte právě teď na cestách, přejeme příjemnou jízdu a nadále hezký poslech. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary ve znamení informací, pěkných písniček a taky ranní pohody. A po 7. hodině vás pozveme do Lokte, kde se tuto neděli uskuteční akce Den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. No a jaký bude ten letošní program a co nabídne všem cyklistům a milovníkům jízdy na kole? Tak o tom nám víc poví host Dobrého rána a tím bude mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková. No a bude to krátce po 7:45, tak buďte s námi.

0: Jasná obloha, teploty nejčastěji v rozmezí od 4 do 7 stupňů Celsia a v údolích pouze kolem 2 stupňů. Tak takové je páteční ráno v našem karlovarském regionu.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a opět čekejme slunečné počasí a teploty většinou opět letní. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Denní maxima dosáhnou 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Přes den budou dobré a biozátěž je na prvním stupni, tedy mírná.
2: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou Unicredit Bank a investiční skupina Progressus.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 000 diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
6: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
3: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Státní fond podpory investic bude obcím radit i s výstavbou družstevních bytů. V Plzni v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu budou dnes dopoledne cvičit policisté. V Terezíně dnes experti představí plán záchrany historických památek. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Obce a města můžou nově využít státní poradenská centra taky pro přípravu výstavby družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšířil služby svých regionálních pracovišť, která pomáhají samosprávám s dostupným bydlením. Radit budou například s projektovou dokumentací, financováním nebo soutěžemi na stavební firmy, říká ředitel státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
5: Pro Karlovarský a Ústecký kraj máme jedno regionální centrum, ale máme zastoupení kanceláře v obou těch krajích a kompetenční centrum pro družstevní bydlení rozšiřuje vlastně služby, které poskytujeme dneska v těch regionálních centrech.
3: Policie v Plzni upozorňuje na taktické cvičení policejních složek. Bude dnes dopoledne od 9 do 12 hodin v centru robotiky v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu. Podrobnosti ke cvičení a doporučení pro veřejnost doplňuje krajská policejní mluvčí Michaela Reindlová.
6: V průběhu cvičení lze v okolí objektu očekávat zvýšený pohyb služebních vozidel policie a z místa mohou být slyšet zvuky střelby. Žádáme občany, aby při pohybu po pozemních komunikacích v okolí místa cvičení dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny policistů. Pohyb veřejnosti nebude omezen.
3: Terezín dnes představí komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochrany pevnostního města. Součástí akce je i podpis prvních klíčových smluv na obnovu chátrajících budov. Mezi účastníky jsou i zástupci města Jaroměř nebo pevnosti Josefov, tedy správců podobných areálů s nutnými opravami. V rumunském městě Galaci nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali.
7: Sport.
3: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
3: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
4: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Vany slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna

0: známe lepší cestu.
1: Amfiteátru v Lokti na Sokolovsku se stane v neděli centrum cyklistiky a zábavy. Uskuteční se tam Den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Pozvánku připojíme krátce po 7:45, ale až po ranní anketě Ahoj Rádio. Ta dnešní anketní otázka určitě nezaskočí žádného seniora, jenže otázky v ranních anketách, jak dobře víte, tak pokládáme vždycky dětem. A tak se zrodila i premiéra, kterou si poslechneme v dobrém ránu hned po písničkách, co nestárnou, od Václava Neckáře a Leony Machálkové. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Máme 5 minut po 7 hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to heligonka?
1: Že je to nějaká kytka.
2: Že někdo letí v letunku.
3: Taška.
4: Je to želva.
5: Je to mé jídlo.
6: Ryba.
7: Že někdo bije na gong.
8: Něco jako dětskýho.
9: Že někdo padá v padáku.
10: Je to nějaký přístroj, který dělá čokoládu.

0: počasí.
1: Příjemné páteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45 a před námi je opět slunečné počasí a teploty většinou opět letní. Aktuálně máme v Karlovarském kraji jasno a teploty se nám nejčastěji pohybují v rozmezí od 4 do 7 stupňů Celsia. A dnes čekejme jasno nebo skoro jasno, večer začne pak od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty plhají na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Čas nám pádí o 106, za 10 minut bude 7:30 a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Také dnes vám k dnešní snídani servírujeme jednu hudební chuťovku za druhou. No a poté od skupiny Mandraže teď navštívíme společně Loket. Amfiteátr v Lokti na Sokolovsku totiž nabídne v neděli program pro cyklisty, ale i zábavu pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. Uskuteční se tam Den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. A víc nám k tomu řekne mluvčí kraje Jitka Čmoková, kterou mám na telefonu a kterou tedy zdravím ve vysílání. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné dobré ráno, je tuž vám do studia i všem posluchačům.
0: Tak Den cyklostezky Ohře je už tradiční akcí, tak co nabídne letos nového?
1: Letošní ročník Dne cyklostezky Ohře bude oproti předchozím letům trošku jiný, protože součástí je také akce Den Karlovarského kraje, jak už jste zmínila na začátku, což znamená, že tradiční program bude ještě rozšířen o celou řadu aktivit. Co ale zůstane rozhodně stejné, je to, že na akci si to své najdou návštěvníci všech věkových skupin a je úplně jedno, jestli přijedou na kole, na koloběžce, doběhnou nebo přijdou pěšky. Tento den se totiž nebude jenom sportovat, ale také bavit.
0: A co je tedy připravené přímo pro cyklisty a milovníky jízdy na kole?
1: Jako už tradičně si budou moci nechat zdarma se řídit své kolo u stánku společnosti Kolofix. Besip dorazí se svou osvětovou show s názvem Zvolni, která se snaží apelovat na vzájemnou ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a motoristy a nebude chybět ani projekt Cesta za snem, který se zaměřuje na podporu handicapovaných sportovců a každoročně nabízí možnost vyzkoušet si jízdu na handbajku. S historickými kole dorazí ostruští velocipedisté a chybět nebude ani stánek s informacemi o cyklostezce Ohře na bavorské straně hranice, kde mohou návštěvníci načerpat inspiraci pro své výlety na kole.
0: Můžete prozradit, co nabídne ještě další program?
1: Mohu a udělám to velmi ráda. Pro děti bude připravena soutěžní stezka a když ji splní, dostanou zdravou odměnu a dárkový balíček. Ti nejmenší budou mít určitě radost z postaviček tlapkové patroly nebo z ukázek techniky složek integrovaného záchranného systému. Na co bychom chtěli ještě návštěvníky určitě nalákat, je odpolední autogramiáda bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera. O hudební doprovod se postará Big Band Šmeralka a zlatým hřebem programu pak bude vystoupení Martiny Pártlové. Během akce můžou návštěvníci ochutnat i řadu regionálních výrobků a zastavit se taky u stánku našich partnerů.
0: Tak a na závěr našeho povídání ještě tedy připomeňme, kdy začíná Den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje.
1: Akce se uskuteční v neděli 31. května v amfiteátru v Lokti od 12 do 18 hodin. Další informace i s hlavními body programu jsou dostupné na krajských webových stránkách nebo na facebookovém profilu kraje. A my se samozřejmě budeme na všechny moc těšit.
0: Říká v dobrém ránu mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková, které děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den všem, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarská krajská nemocnice pořídí nové přístrojové vybavení. Od kraje na to získá 80 milionů korun. Nejdražším zařízením bude chirurgický robotický systém do nemocnice Karlovy Vary. V Chodově na Sokolovsku připravují poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Práce se týkají opravy bývalého spolkového domu, kde vzniknou například nové učebny nebo výdejna obědů. Za rekonstrukci zaplatí město asi 35 milionů korun, z toho 25 milionů tvoří evropská dotace. Další etapa modernizace silnice mezi lomem Vítkov na Sokolovsku pod Stráním a dolem Jeroným za téměř 87 milionů korun vstoupila do závěrečné fáze. Rozšíření cesty, úpravy podloží a stavby opěrných zdí by měly skončit letos na podzim. V místech stavby je stále omezený provoz. V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 setin sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 157. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary se pohybují lidé na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 29. májový den, pátek, si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje a na dnešek připadá Noc kostelů. Letošní 18. ročník se ponese v duchu tématu odvaha. Stovky kostelů a modliteben po celém Česku otevřou své brány a nabídnou program zahrnující koncerty, komentované prohlídky běžně nepřístupných míst, jako třeba věže, krypty, dále nabídnou výstavy i prostor pro tiché rozjímání. Dodejme, že Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. Je půl osmé, skoro tři minuty a už za pár minut nám doktorka Kateřina Cajtamlová Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině, ale bude to až potom, co si otevřeme noviny, které dnes prolistujeme spolu s Danou Jelínkovou, a to hned po písničkách od Petra Muka a Petra Nováka. Tak ať se vám i nadále hezky poslouchá.

0: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45. Jsme sice v závěru pracovního týdne, ale to neznamená, že přijdete o přehled tisku. Témata z pátečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, která je se mnou už ve studiu. Dobré ráno přeji.
1: Hezké ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: V Karlových Varech pokračuje rozsáhlá rekonstrukce střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské. Slavnostní dokončení přestavby se kvůli neočekávaným komplikacím posunulo. V historické budově se totiž objevily nepředvídatelné problémy, které se týkaly statiky. Stavba by tak podle aktualizovaných termínů měla být hotová do školního roku 2029 až 30. Architektonická perla Mariánských lázní, hotel Nové lázně, slaví v tomto roce 130 let své existence. Za tu dobu se hotel stal nejen symbolem lázeňského města, ale také synonymem elegance, tradice a prvotřídní lázeňské péče. Podrobnosti najdete na straně 4.
0: Co jsi zjistila v deníku Právo?
1: V Právu se dočtete, že mezinárodní letiště v Karlových Varech by se v budoucnu, stejně jako v Pardubicích, mohlo proměnit na vojenské letiště s civilním provozem. S rozšířením a prodloužením runwaye, která je nyní pro větší dopravní letadla nedostačující, má pomoci stát. Plánovaná investice přesahuje 1 miliardu korun. Debata o větším zapojení státu se rozproudila během návštěvy premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v Ázerbajdžánu, kde jednal s prezidentem Alijevem o dodávkách zemního plynu. Po jednání na obchodním fóru v Gabale uvedl, že vláda by mohla Karlovarskému kraji s projektem prodloužení a rozšíření dráhy pomoci.
0: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty Dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Karlovarské letiště je tématem i Mladé fronty Dnes. Dočtete se, že v jeho blízkosti pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka z hnutí ANO jdou práce za 16 milionů korun podle plánu. Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. Vjezd a výjezd bude regulovat automatická závora. Parkoviště má začít sloužit v závěru června. Z karlovarského letiště se bude letos v létě létat do 5 destinací. Podle jednatelky Alice Justiny Undus nabízejí cestovní kanceláře 2 lety týdně do turecké Antálie a do bulharského Burgasu. Nově se vrací i tuniská destinace Monastir. Rovněž bude pokračovat čártrová linka z uzbeckého Taškentu. Lety do dovolenkových destinací začnou 6. června a skončí 3. října.
0: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno, hlavně dobrou náladu přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary na hodinách 7.47 a dnes čekejme jasno nebo skoro jasno. Večer začne od severozápadu pak přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré a biometeorologická předpověď hlásí na dnešek první stupeň, tedy mírnou zátěž. Tak také dnes porostou teploty vysoko, tak nezapomeňte dodržovat správný pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště tedy v zaparkovaných automobilech.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Obyčejné štěstí je nebýt sám, zpívali a hráli Činasky a vězte, že spolu s námi nikdy nejste sami. Za 8 minut bude 8 hodin, na tento čas pro vás chystá Matěj Štech další čerstvé zprávy z našeho regionu, ale i ze světa. A pro změnu odpoledne pak nevynechejte po 13. hodině naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A oba nás teď přichází pozdravit.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problémů podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku připravuje poslední etapu rekonstrukce základní školy v Husově ulici. Festival Řetízkárna znovu oživí areál bývalé důlní šatny na rovnosti u Jáchymova. Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání, návrh ale nakonec stáhl. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku začne rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Ten je součástí areálu základní školy. Práce začnou letos v červnu a skončí v září příštího roku. Pokračuje místostarosta Luděk Soukup z Hnutí místní.
2: Kdyby se mělo zrekonstruovat ve spolkovém domě výdejna obědů, mělo by se tam navrátit stravování. Nahoře v druhém patře máme 5 učeben nebo prostor pro družinu, které by se mohly využít. Předpokládaný odhad těch nákladů je nějakých 35 zhruba milionů a 25 milionů máme už teď přiklepnutou dotace.
0: V Jáchymově na Karlovarsku dne začíná festival Řetízkárna. Program zahájí před kostelem svatého Jáchyma výstava s názvem Víra za ostnatým drátem a následovat bude beseda a kulturní večer pro Řetízkárnu. O víkendu festival znovu oživí areál bývalé důlní řetízkové šatny tábora Rovnost nad Jáchymovem, kde se budou promítat dokumenty, diskutovat a návštěvníci uvidí představení Játra Davidského divadla. Jak říká za organizátory Petr Pijáček ze spolku Političtí vězni CZ, festival má připomínat osudy politických vězňů z 50. let a zločiny komunismu a taky podpořit záchranu Řetízkárny.
3: Řetízkárna je projekt obnovy bývalé důlní řetízkové šatny, která je posledním stojícím objektem na místě bývalého uranového lágru Rovnost. Tenhle ten objekt náš spolek koupil před pár lety a projekt Řetízkárna je zaměřený na jeho obnovu a přeměnu na kulturní a vzdělávací centrum.
0: Součástí programu festivalu je zítra i pietní setkání Jáchymovské peklo v 11 hodin u Rudé věže smrti v Ostrově. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už po druhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým se lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil Nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
4: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
0: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Irán tvrdí, že ve městě Bušer jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Iránu. Informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají USA a Irán dohodu na takzvané memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Iránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Sport. Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezony prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl ze 17 body český univerzál Marek Šotola.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 20 až 23, vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Karlovými Vary a Lubencem se pohybuje vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Pět minut po 8 hodině a poslední hodinku našeho ranního vysílání otevřeme s písničkou od slovenské skupiny Team. A samozřejmě, že nezůstane pouze u hudby. V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám už za chvíli nabídne Martin Písařík. A taky vás vezmeme do Chebské galerie výtvarného umění, kde si mohou návštěvníci porovnat práce matky a dcery Veroniky Holcové a Julie Daňhelové. Tak nás poslouchejte dál.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: příjemný poslech. Přejeme všude tam, kde nás právě teď posloucháte. Je 9:15 a na programu Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to má pro nás meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak ta dnešní předpověď se nebude moc lišit od těch minulých dní. Dnešní den bude ještě slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, až večer začne přibývat vysoká oblačnost od severozápadu. Teploty se momentálně pohybují nejčastěji kolem 10 nebo 11 stupňů Celsia. Maxima dnes vystoupí na většinou letní hodnoty, budou mezi 24 a 27 stupni. Na horách budou nejvyšší denní teploty od 20 do 23 stupňů Celsia a vítr bude jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Tak před námi je opět slunečný den a jaké počasí nám přinese poslední májový víkend?
2: Tak přinese změnu, přibude oblačnost a dočkáme se i srážek. Zítra přijde přes naše území slábnoucí frontální systém, dočkáme se tedy lokálních srážek už. V noci bude přibývat oblačnost, ráno může místy slabě pršet, i během dne bude oblačnost zvětšená, převážně oblačno. Ráno a dopoledne se srážky mohou vyskytnout jen výjimečně, odpoledne ale se místy vyskytnou přehánky anebo i bouřky. Večer budou srážky ustávat a bude pak ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. V údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti se mohou dostat až na 10 stupňů Celsia a maxima budou mezi 23 a 26 stupni. Vítr bude v noci slabý proměnlivý, přes den pak mírný západní, později severozápadní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. V neděli pak budeme pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu. Oblačnost bude také převážně zvětšená, srážky ve formě přeháněk či případně bouřek očekáváme zejména odpoledne a večer. V neděli jich bude více, měl by být četnější než v sobotu, počítáme s nimi prozatím na většinu míst regionu. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, maxima budou podobně jako v sobotu mezi 23 a 26 stupni. Vítr bude slabý, přes den až mírný západních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a přechodně zesílit může opět v bouřkách.
0: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 29. květnový den, pátek, trávíte ve společnosti rádia vašeho kraje a za 7 minut bude 8:30. Ve stejné galerii, a to v Chebské galerii výtvarného umění, vystavují současně, ale v různých prostorách, matka a dcera. Tou první je jedna z nejosobitějších malířek současnosti, Veronika Holcová. Ve velké galerii zaujme například mnohovrstvými, pestrobarevnými imaginacemi, spojenými s výjevy z dávných věků i denním sněním. Její dcera Julie Daňhelová vystavuje své černobílé grafické práce spolu s Krištofem Kučerou v malé galerii. S oběma autorkami natáčel náš redaktor Josef Šorfa. První věty patří Veronice Holcové.
1: Vy jste tady v Chebské velké galerii znovu objevila některé své starší práce a zároveň tady můžete objevovat, byť v malé galerii, práce své dcery. Co jim říkáte?
2: No, já jsem nadšená, protože to nevzešlo z mé hlavy, že když jsem dostala tu nabídku na retrospektivu, tak v té době Julie končila na Akademii výtvarných umění u Vladimíra Kokoly, kde já jsem studovala taky a tam jsem jí vlastně porodila. Takže ten dojemný příběh tady vzniknul a já jsem strašně ráda, že i ty Krušné hory máme propojený s tou chalupou, kam strašně rádi jezdíme.
1: Vy jste jedna krev, máte společné Krušné hory, nicméně vaše práce jsou dva odlišné světy.
2: No, na první pohled jsou odlišné světy, ale když si představíte, s jakou trpělivostí Julie pracuje na svých kresbách a já cizeluju ty své malby třeba i několik let, tak je tam jako ta společná linka tam je, ale samozřejmě moje dcera se chtěla nějakým způsobem odlišit ode mě jako známé malířky nebo pro v tom světě umění známé postavy, takže pro ní to byl takový challenge a já bych jí hrozně přála, aby třeba časem klidně do těch barev šla, ale je to její volba a její cesta. Pro mě to je taky velmi fascinující se dívat na její kresby, takže já jsem moc ráda, že se nám to tady podařilo.
3: Poznamenává Veronika Holcová, která ráda experimentuje. Tady je příklad.
2: Tento obraz vznikl v Kanadě a je to taková speciální technika, kdy jsem použila asfalt.
3: Autorka také pracuje osobitým způsobem jak s prostorem, tak s barvami.
2: Tím otvorem je ještě další vesmír. Já vám teď ukážu, jak ten obraz svítí, když se na něj zasvítí tou UV lampou.
3: Experimentuje také dcera Veroniky Holcové, Julie Daňhelová, kterou inspirují Krušné hory. Využívá třeba kousky perleti.
4: Já jsem ji vlastně použila jako takové dekorativní fiály a nahoře jsem z ní vytvořila i takové chrliče. Tvary sami o sobě mi přišly dekorativní.
1: Že jste vytvořila dvě umělecká díla v jednom, tedy rám. Obraz je pohled do nějakého hornického domku?
4: Je to tak, tohle bylo takový moje alter ego krušnohorského hledače perel.
1: Všechny vaše práce s výjimkou tedy té perletě jsou, co by ozdobného prvku, jsou černobílé.
4: Tam je trošičku takový komplex z toho, že máma je vynikající umělkyně malířka a výborně pracuje s barvou. Takže já, abych i trošku předešla svýmu zklamání, že je to nedostižitelná bitva, tak jsem zůstala u svého grafitu na papíře. Ale mně přijde ta tuška skvělá.
3: Uzavřela Julie Daňhelová z Chebské galerie výtvarného umění Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
6: Život je šatna v kabaretu.

0: 9.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obce získají novou podporu při přípravě družstevního bydlení. Státní fond podpory investic rozšíří služby svých regionálních center a nově nabídne i poradenství k družstevním projektům. Radnice můžou konzultovat třeba financování, přípravu soutěží nebo nastavení spolupráce se soukromými investory. Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky. Vzniká v bývalé budově hygienické stanice v Chelčického ulici, kterou město přestavuje. Celkem tam bude 12 ordinací. Novým lékařům město nabízí nájemní byty nebo dotace na vybavení ordinací. Zájem zatím ale není velký. V Dalovické ulici v Karlových Varech začal sloužit nový radar, který měří rychlost projíždějících vozidel. Místo pro přecházení ulice je taky nově vybavené semaforem. Jde o součást opatření, které pro obyvatele ulice zajistili pracovníci magistrátu. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že je požár lokalizovaný. Druhým dnem pokračuje zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška známe dva držitele ceny Zlatý střevíček a získala i Loutka Hurvínka. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti a teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Polní ulici v Kraslicích na Sokolovsku havaroval cyklista. Na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ať už doma, v práci nebo na cestách ladíte rádio vašeho kraje, dnes je pátek, 29. května a na dnešek připadá Mezinárodní den mírových jednotek OSN a také Noc kostelů a svátek mají Maximilián a Max. Jméno Maximilián bylo uměle vytvořeno pro syna císaře Fridricha III. Z latinského jména Maximus a překládá se stejně jako Max jako velkého vzrůstu anebo největší. Tak pro Maxe a Maximiliány vybíráme teď písničku od Lucie Vondráčkové. No a za chvíli otevřeme telefonickou soutěž. Je 8:30, 2 minuty.

0: Gorová v jedné ze svých krásných písniček Studánko stříbrná a pátek si užíváte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 6 minut bude 8:45 a v dnešní soutěži vás pozveme na středověký hrad Wildštejn na degustaci vín. Se vstupenkami od nás se můžete vydat po připravené vinné stezce. Tak máte-li v oblibě víno, tak zkuste štěstí v naší soutěži. A sice na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak právě teď vás zveme v dobrém ránu na středověký hrad Wildštejn, kde je v sobotu 30. května od 11 hodin připravena vinná stezka. Degustace probíhá na jednotlivých zastaveních po trase stezky, nejen na hradě, ale i v jeho okolí. Chybět nebudou dobroty k vínu, hudba i prodej vín od vystavovatelů v hradním sklepení. Do Skalné bude vypravena autobusová kyvadlová doprava z Chebu přes Františkovy lázně a nebo z Karlových Varů přes Sokolov a zpět. A my k pozvánce nabízíme právě teď dvě vstupenky. Zahrát si o ně můžete spolu s námi právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Míra z Karlových Varů.
0: Pan Míra z Karlových Varů, tak pane Míro, jaké máte rád víno?
1: No, obojí.
0: Červené i bílé. A co růžové? Také?
1: Také.
0: Tak, soutěžní otázka je tady. Dobře, poslouchejte. Ptám se totiž, uvidíme, jaký jste znalec. Ptám se, jakou barvu vína má tramín červený? Červenou, bílou nebo růžovou?
1: Tramín má bílou.
0: Bílou, tak vy jste znalec, je to tak, ano. Máte pravdu, víno z odrůdy tramín červený má obvykle zlatavou, žlutou až jantarovou barvu. I když se tedy jmenuje červený, tak nejde o červené víno. Název pochází z historického označení odrůdy, ne tedy z barvy vína. Tak je to tak, pane Míro, vyhráváte dnešní cenu. Já vám gratuluji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a dnes bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, až večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách naměříme do 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž je na prvním stupni, tedy mírný. Ještě pro zajímavost připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 29. května. Minimální teplotu minus 3,8 stupňů Celsia zaznamenala Šindelová v roce 2004, zatímco maximální teplotu tu naměřili Karlovy Vary v roce 2005 a bylo to 33,4 stupně Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: písničkou Petra Spáleného jsme se přiblížili na dosah 9. hodiny. Bude tu už za 8 minut spolu s ní zprávy z regionu i ze světa spolu s Matějem Štechem. No a po nich vystřídá náš ranní program dopolední vysílání spolu s Ivou Kokešovou. Tak si tedy užijte pátek, jak se patří, a víkend hlavně s těmi, které máte rádi. Loučí se Jitka Brošková. Pěkný den, naslyšenou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do Stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: Techem. V Aši pokračuje úprava hřbitova. Práce se v první etapě týkají vybudování nových 6 kolumbárií. Na hřbitově tak přibude dalších 264 schránek. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, zvýšení kapacity urnového háje bylo zapotřebí.
1: V době, kdy došlo k prudkému zdražení klasických pohřbů do země, tak samozřejmě na to společnost reagovala zvýšeným zájmem o zpopelňování vlastně zemřelých a to se odrazilo potom samozřejmě na té potřebě většího množství kolumbárií a proto jsme potřebovali co nejrychleji ten fond, který jsme měli k dispozici, rozšířit.
0: Další práce se týkají například výměny oplocení nebo úpravy přístupových cest. Za vše radnice zaplatí necelých 7 milionů korun. Hotovo bude v červenci. Pondělí 1. června začne oprava silnice 1/20 mezi Toužimí a Třebouní na Karlovarsku. Jak za ředitelství silnic a dálnic uvedla Kamila Zahálková, rekonstrukce téměř 4-kilometrového úseku zahrnuje nový povrch vozovky, opravy propustků, výměnu svodidel i nové dopravní značení. V křižovatce Kosmová Polikno vzniknou nové levé odbočovací pruhy pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Po dobu oprav bude provoz řízený kyvadlově semafory a místy povedou objízdné trasy. Práce vyjdou na skoro 43 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být v září. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z Hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na ně nevztahovala. Evropský soud pro lidská práva se zastal novinářky deníku Alarm Saši Uhlové ve sporu s českým státem. Případ se týká ekologických protestů v Uhelném dole, které v roce 2020 Uhlová sledovala jako reportérka. Policie na místě zatkla a tím jí podle soudu znemožnila novinářskou práci a porušila článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech, který se týká svobody vyjadřování.
2: Vnitrostátní soudy podle aktuálního verdiktu neposkytly dostatečné odůvodnění ospravedlňující zadržení novinářky, která měla při akci viditelný novinářský odznak. Její zadržení trvalo pouze asi 2 hodiny, ale podle Evropského soudu tak úřady Úhlové zabránily v plnění novinářských povinností a znemožnily informovat o chování policie vůči demonstrantům a tím porušili Evropskou úmluvu o lidských právech. Česko nyní musí uhradit náklady na soudní řízení a případ může sloužit jako precedent do budoucna. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Kraslicích na Sokolovsku v ulici Polní havaroval cyklista.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 29. května, naše nejnovější zprávy skončily 9:04. Přichystali jsme pro vás skupinu Krištof, také Janu Kratochvílovou a potom přijde Mirka Kuncmanová se svým dnešním receptem. Bude už za pár vteřin na našich webových stránkách, ale pokud byste si ho chtěli napsat na svůj papír, svojí tuškou, tak se připravte, máte na to asi 6 minut.

0: vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: 11 minut po deváté ve studiu Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska to bude, řekněme, takové obyčejnější jídlo, ale přesto dobré. My jsme se s Mirkou shodli na tom, že tenhle pokrm máme obě dvě rády.
2: Přesně tak. Ten dnešní recept je klasikou české kuchyně. Popravdě řečeno, jeho uvedení je tak trochu na přání. Často jezdím na besedy o vaření a poslední dobou se mě posluchačky ptají na obyčejné české recepty. Ty jsem sice v hodné míře použila do svých kuchařek, ale opakování je matka moudrosti a proto si jednou za čas připravíme klasické recepty české kuchyně. Některým se sice budou zdát notoricky známé, jiní je přijmou s povděkem. Nezačínáme jednoduchým receptem, kterým čočka na kyselo bezesporu je.
1: Ano, čočka na kyselo. Já myslím, že takové ty zkušené hospodyňky to budou umět, ale zase takové mladé, začínající kuchařinky.
2: Přesně.
1: Ty se tohle musí naučit a my jim teď dáme návod.
2: Ano, dávej jim tip a radu.
1: Tak co budeme potřebovat, Mirko?
2: Připravíme si 350 gramů suché čočky, citronovou šťávu a na macerát. 2 bobkové listy, špetku tymiánu, snítku čerstvého rozmarínu nebo špetku sušeného, ale ten rozmarín můžeme vynechat, kdo ho dvakrát nemusí. Dále 4 kuličky nového koření, 6 kuliček pepře, sůl, trochu octa a zhruba tak 100 ml vody. No a také budeme potřebovat na jížku a na tu si připravíme 1 středně velkou cibuli, 50 gramů másla, a 40 gramů hladké mouky.
1: Opakuji tedy suroviny na čočku na kyselo, 350 gramů suché čočky, citronovou šťávu, na macerát 2 bobkové listy, špetku tymiánu, snítku čerstvého rozmarínu nebo špetku sušeného můžete vynechat, 4 kuličky nového koření, 6 kuliček pepře, sůl, trochu octa a 100 ml vody. Na jížku si připravíme 1 středně velkou cibuli, 50 gramů másla a 40 gramů hladké mouky. A teď už pojďme na postup.
2: Přebranou čočku vypereme, dáme ji do kastrolu a zalijeme vodou. Vody dáme tolik, aby dosahovala zhruba 2 cm nad čočku. Necháme ji stát asi půl hodiny. V malé nádobě svaříme vodu s octem a kořením. Nabobtnanou čočku uvaříme do měka. Potom ji osolíme, ochutíme scezeným macerátem a zahustíme cibulovou jížkou. Ještě chvíli povaříme. Na závěr přidáme podle chuti citronovou šťávu a můžeme zjemnit kouskem čerstvého másla. Podáváme jako hlavní pokrm se zasázenými vejci nebo s vejci uvařenými natvrdo, či s uzeným masem nebo uzeninou. Ještě si řekneme, jak připravíme tu cibulovou jížku. Drobně nakrájenou cibuli spěníme na másle, pak zasypeme hladkou moukou a za stálého míchání necháme zezlátnout. Jako přílohou jsou velmi vhodné zeleninové saláty, pečivo, no a zejména bych se přimlouvala za domácí rozpeky. Ta celková doba přípravy zhruba 1 hodina a z tohoto množství, které jsme si dneska uvedli, máme 4 až 5 porcí.
1: Je to docela jednoduchá práce.
2: Ano.
1: Ale může se s tím nadělat hodně parády. Přesně tak, jak to teď už vidíme na našich webových stránkách. Ten talíř čočky na kyselo od Mirky Kuncmanové je úchvatný.
2: Děkuju.
1: Možná, že to na víkend navrhnu. Jako takový sobotní oběd, myslím, že s tím bude rodina spokojená.
2: Já to klidně i v neděli dám.
1: Tak to byla čočka na kyselo. Mirko, máte už nějaký plán na příští pátek?
2: Mám jich několik. Mám něco z masa a mám něco sladkého. No, sladké jsme měli minulý týden. No, ale možná teď jsou ty jahody, možná, že se do toho sladkého pustíme znovu.
1: Dobře, budeme se na to těšit. Mirka Kuncmanová byla dnes ve studiu se svojí čočkou na kyselo. Příští týden po 9. hodině v pátek se zase budeme těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Rádio vašeho kraje, John Lennon, 11 minut před 9:30.
1: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Pavla Landovského a bude odpovídat na všeobecné dotazy.
2: Dobrý večer! Tak jsem tady.
3: Vídeňský Valčík a Boháček. Dvě moje prokletí.
2: Budete fotit celou dobu, co? A radost.
3: Klidně fojte.
2: Ono to klape, ono jim to klape do těch mikrofonů, oni to natáčí. Víte, co to podnikatelé, oni věří, že si někdo koupí desku. No, chtěl jste být hercem od jak živa, ne.
3: A teď už vůbec ne.
2: Teď už vůbec ne. Po zkušenostech posledních měsíců už nechci být vůbec hercem. Dělám si blázny, no. Hercem jsem být nikdy moc nechtěl. Já jsem k tomu tak přišel trošku jako slepý houslím, že jo. Kde jste doma? Doma jsem v autě. Otázka od Zdeňka Svěráka. Kterého českého herce máte ještě raději než mě? Samozřejmě sebe, že jo. Jsou vám sympatické feministky? Ještě unisexisty tady někdo chce do toho zamotat, jo? No tak jo, unisex, mám je všecky rád, že jo? Ono to stejně není nic platný. Zpíváte si doma v autě a kde? Proč a proč ne? Zpívám si v autě a zpívám si takový tklivý staropražský písně. Já jsem sirotek, v Praze zrozený, otce nemám, matku neznám, jsem opuštěný. To si zpívám. Proč se v Čechách tolik krade, kde se oblékáte? Většinou v autě se oblíkám, ale kdy a kde jste se nejvíc styděl? No. Pane Lovský, co byste dnes udělal jinak?
3: Nic.
2: Vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád. To je Neruda, že jo? Ježišmarja, Arloš Pustyk. Kdybyste byl Bůh, co byste nadělil Praze? Tedy policejního ředitele. To bych teda nadělil Praze jako vám Bůh. Vzpomínáte na spláno, samozřejmě spláno. Jak se vám líbí pořad na televizi Nova Tabu? No tak, můj sen je, to mě udělala televize Nova velkou radost, kdyby zahořili do té bedny jednou Šmuclera a Mirek Plzák mu kladl otázky. To by bylo.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. V Česku žije podle odhadů České Alzheimerovské společnosti přes 150 tisíc lidí s demencí. Jenom část z nich se ale léčí. Tým vědců vyvinul novou aplikaci, která počínající demenci pomůže odhalit. Podrobnosti se dozvíte za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Českého lesa v Tachově zve na Tachovskou noc kostelů a muzeí. Vedle muzea je v netradičním čase otevřen i kostel na Nebevzetí Panny Marie a Tachovský zámek. Akce se koná v rámci celostátní noci kostelů a festivalu muzejních nocí. V Muzeu Českého lesa v Tachově můžete například mezi 17. a 19. hodinou zkusit netradiční prohlídku s hledáním neviditelných indicí vedoucích pokladu. Na noc kostelů zve i klášter v Kladrubech. Na programu od 18 hodin jsou například komentované prohlídky kaple všech svatých. V rámci festivalu Noc kostelů se v Hostounském kostele představí žáci a pedagogové základní umělecké školy Horšovský Týn. Komorní večer začíná v 18 hodin. Základní umělecká škola Dobřany láká na stezku městem pro předškolní děti s plněním úkolů. Start je na dvoře školy a začátek Budulínkovy stezky s cirkusovým dobrodružstvím je v 16:30. Akce potrvá do 18 hodin. Na plzeňské náplavce Trojmostí na řece Radbuze začíná festival River Sound. Festival nabídne přehlídku 6 nadějných kapel, které soutěží o koncert v Berlíně, finanční odměnu a nahrávku v profesionálním studiu. Festival potrvá do zítřka a koncerty po oba dva dny začínají v 17 hodin. Program před Jáchymovským kostelem svatého Jáchyma nabídne festival Řetízkárna. V 17 hodin tam začne vernisáží výstava Víra za ostnatým drátem. Na ně naváže beseda Jáchymovské peklo, československý gulag a večer uzavře koncert kapel Člověk krve a Číro na důchod. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemný

0: Přejeme vám krásné dopoledne, 8 minut po půl desáté. Porucha paměti, zhoršená orientace nebo změny řeči můžou být příznaky demence. Nová aplikace DigiDiadem má usnadnit včasný záchyt prvních potíží. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí. Aplikaci vyvinul tým českých vědců, který ji představil na Západočeské univerzitě v Plzni.
1: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná čísla.
2: Paní Eva si vyzkoušela aplikaci. Jaké úkoly tam byly?
3: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
2: Jaký jste měla výsledek?
3: Pamatuju si, že vnuk mi řekl, že to bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie. Mě je přes 80, takže tak.
2: Podle neurologa Aleše Bartoše z fakultní nemocnice Královské Vinohrady vědci během vývoje aplikace zkoumali řečové projevy 300 lidí.
4: Na jedné straně to byly osoby, které byly zdravé, a to podle amerického neuropsychologického testu. A na druhé straně jsme vyšetřovali pacienty z naší ordinace v ambulanci pro poruchy paměti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na třetí lékařské fakultě. A tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek od zdravé osoby a od postižené osoby.
2: Uživatel se může otestovat anonymně. Musí přitom odpovědět hlasem na 10 jednoduchých úkolů.
4: Aplikace nahrává ty jejich promluvy, přeposílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
2: Jak ta aplikace může lidem pomoct?
4: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že ji má slabší nebo dokonce špatnou. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, což je v první řadě praktický lékař.
2: Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity říká, že smyslem projektu bylo digitalizovat papírové testy.
5: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní sběr dat a paralelně s tím jsme pracovali na vylepšení dílčích technologií.
2: Vědci by chtěli aplikaci využít i v jiných oblastech, třeba pro testování pacientů po cévní mozkové příhodě. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

karton na burek, a taký porcelán. Some people

0: Traje. Sí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 10 hodin, do zpráv stihneme ještě kalendárium. Podíváme se třeba na jeden z největších sportovních stadionů na světě a připomeneme si také slavný pražský dům bytové kultury. Posloucháte rádio vašeho kraje, páteční dopolední program. Přejeme vám krásný den a příjemný poslech teď i se skupinou Holky a potom stihneme také třeba ještě slovenský Elán.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
6: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
5: Dům bytové kultury.
7: Poptávka daleko převyšuje nábytku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
5: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
8: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
5: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Benzín v Karlovarském kraji zdražil, nafta zlevnila a zůstává nejlevnější v Česku. Tradiční country a folková akce Sokolovský dostavník se letos přesunula z náměstí k řece Ohře. Czech Invest podpořil expanzi českých startupů do zahraničí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů.

0: CS, která ceny sleduje, se nejlevnější benzín v regionu prodává na Sokolovsku a nafta na Karlovarsku. Nejdražší paliva jsou na Chebsku. Městský dům kultury v Sokolově zítra pořádá tradiční country dostavník. Letos je festival u jižního lomu u loděnice Dronte. Organizátoři chtějí přilákat i mladší posluchače, proto připravili doprovodný program pro děti. Připravena bude indiánská vesnička, soutěže i možnost bezplatně si půjčit kanoe a projet se po Ohři, říká ředitel městského domu kultury Jan Picka.
1: Budeme začínat ve 14 hodin skupinou Sekvoj, v 15 hodin 30 minut tuto skupinu vystřídá Pavlína Jíšová a Hadlo, po nich Jimmy Bozeman. Osobně se těším na 19. hodinu, kdy přijede Honza Nedvěd mladší. No a moje srdcovka je Hop Trop v čele se Samsonem Lenkem a ta celý ten festiválek uzavře zhruba po 8:30 večer.
0: Vstupenky je možné zakoupit v infocentru nebo v kulturním domě v Sokolově. Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele Czech Investu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
2: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznesu.
0: Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné dvě ženy. Uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanatau, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. A biozátěž je mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Z důvodu stavebních prací je uzavřena část ulice Ibsenova v Mariánských Lázních.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4:50. Po zprávách jsme pro vás připravili Anuka a také Václava Neckáře. A potom začneme tak trochu slavit významné životní jubileum dámy, která ve svém profesním životě vystřídala několik studií českého, tehdy československého rozhlasu, v tom plzeňském, pracovala v 50. letech. Počkejte si na povídání s paní Anou Košanovou.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová. Narodila se 27. května 1926 a každý si jistě dovede spočítat, že v těchto dnech slaví své narozeniny. Paní Košanová, vítám vás u nás v rozhlase. Dobrý den.
1: Děkuji vám za krásné přivítání a opravdu za velké překvapení.
0: Pojďme si v nadcházejících minutách vyprávět o vašem dlouhém a také velmi pestrém životě. Tak uvidíme, kam nás ten dnešní rozhovor zanese. Začneme v místě vašeho narození a to je Vinoř.
1: Vinoř u Prahy, dneska už je to Praha 9.
0: Ano, od roku 1974 součást Prahy.
1: Ano.
0: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
1: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
0: V roce 1947, teď jsme skočili o dva roky, už jste pracovala v Liberci.
1: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to dva kolegové a tři děvčata.
0: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
1: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na tři místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
0: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo. Vy jste byla nějaká upovídaná?
1: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat. Na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku, v tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikdy nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
0: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
1: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme z toho úkolu udělat zprávu na půl stránky, obřádek psané, dostali jsme k tomu přesné dispozice. A já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se dvěma malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala. že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho dvě věty. A vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví v těchto dnech své narozeniny. Takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní, opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále. A přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takovej mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku, tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe A jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají, my jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. Pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
0: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví v těchto dnech své narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a 1 chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi jsi se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži a to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště. Takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No mami, promiň, ty jsi nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prima, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat. Ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal, no ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.

0: posloucháte náš páteční dopolední program. Za 6 minut bude 10:45. Lyžařský areál nádraží v Perninku na Karlovarsku rozšiřuje nabídku aktivit pro letní sezónu. Provozovatelé tam začínají stavět retenční nádrž. V létě se tam bude možné vykoupat, v zimě bude sloužit jako zásobárna vody pro zasněžovací systém.
1: Hezky areálu Pernik nádraží právě těží stromy v okolí budoucí retenční nádrže. Na práci dřevorubců tu dohlíží správce areálu René Piller. Stromy, které stojí na místě nádrže, už jsou vytěžené. Proč musí pryč i ty z okolí?
2: Aby nebylo nebezpečí spadnutí stromu k nádrži nebo do nádrže.
1: Jsme kousek osjezdovky, stojíme na místě, kde bude břeh nádrže. Pod námi jsou pařezy vzrostlých stromů.
2: Musí se vytrat pařezy a začne stavba samotné nádrže, kde se musí skrýt semina. Pak se bude samozřejmě ještě vyhlubovat tak po 2-3 metry.
1: Tady bude začínat hráz?
2: Hráz povede tamhle ke svahu a bude dlouhá cca 60 metrů.
1: Jak bude vypadat?
2: Celý jezero bude vyskládaný kameny, aby tam nebyla vidět folie a bude jako přírodní.
1: Ski areál zaměřený hlavně na dětskou výuku má jednu asi 250 metrů dlouhou sjezdovku a rozsáhlý dětský park. Doteď na zasněžování používali drobnou nádrž pod viaduktem. Pokračuje majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků byla nedostačující, takže teďka stavíme novou hráz, která má kapacitu 1800 kubíků a s touhle novou hrází bychom měli umět půlku sjezdovky vysněžit za 2 dny.
1: Dno nádrže budete muset částečně odtěžit. Co budete s tím materiálem dělat?
3: Tady v té levé části bychom chtěli udělat trať na skikros a v létě pro bajky.
1: Kolik to bude stát?
3: Vybudování té nádrže stojí nějakých 18 milionů a pak je ještě zhruba 4milionová investice do dalších kanónů na zasněžování a na ty zasněžovací tyče. Pro příští rok bychom u té nádrže chtěli postavit další atraktivní herní prvky na vodě. Chceme tam mít takový vor, po kterém děti budou moct ručkovat přes hladinu. Chceme tam mít plováky, ze kterých se bude dát skákat do té nádrže.
1: Nádrž bude hotová v říjnu. Měla by tak sloužit pro zasněžování už letošní zimní sezónu. Z Perninku v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Speciální večer s názvem Peča Kuča zaplnil budovu Českého rozhlasu Plzeň jedinečnou atmosférou na téma vlny. Hostem byl také redaktor a hlasatel Karel Sedláček, který přímo během večera oslavil 85. narozeniny. Za pár minut vám řekneme víc, počkejte si na to.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rádio vašeho kraje a Věra Martinová, 11:15 a 4 minuty k tomu. Budova Českého rozhlasu Plzeň ožila ve čtvrtek večer speciálním večerem formátu Peča Kuča, který se tentokrát symbolicky věnoval tématu vlny. Výjimečným hostem programu byl bývalý redaktor a rozhlasový hlasatel Karel Sedláček, který v den konání slavil 85. narozeniny. Jaká atmosféra na místě panovala a jak na své rozhlasové okamžiky vzpomíná sám oslavenec, vám přiblíží následující reportáž.
1: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
2: Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

0: jsem taky trošku dojat, protože ten dnešní večer je pro mě opravdu významná. Je to tak trošku návrat ztraceného syna.
1: Happy birthday, milí Karle.
2: Během programu Peťa Kuča v budově Českého rozhlasu byl na téma vlny pozvaný také hlasatel Československého rozhlasu, který si odsloužil hrdinskou službu za mikrofonem v srpnu roku 1968, a to v den jeho 85. narozenin, kdy mu rozhlasáci a účastníci večera zaspívali. A David Jakš, ředitel regionální stanic, předal dort.
3: Pane Sedláčku, dovolte mi, abych vám jménem Českého rozhlasu a jménem toho plzeňského, všech regionálních redakcí Českého rozhlasu, co v České republice je, jménem celoplošných stanic a věřím, že i jménem našeho pana generálního ředitele, který samozřejmě o vás velmi dobře ví, nechává vás pozdravovat dnes večer. A věřím, že i jménem všech, kdo se tady dneska na tom báječném večeru sešli a podíleli, přejeme vám všechno nejlepší a myslím si, že tahle země potřebuje tak statečné lidi, jako jste vy.
4: To je opravdu figurka rozhlasáka, má tady opravdu mikrofon, jste mě dojali.
5: Karel Sedláček.
2: Já se musím zeptat paní Sedláčkový, když jsme zavolali Karlovi, že bude tady hostem na vlnách Peťa Kuča, že byl spokojený?
6: Já myslím, že byl, že vždycky, když jako se někdo ozve a řekne, že by s ním chtěl mluvit nebo rozhovor, tak je Karel spokojený Sedláček, protože to v něm pořád je, jo, prostě ten rozhlas ho doprovází celý život, je spokojený.
2: Karel dneska slaví všechno nejlepší, 85 let, tak zní stále stejně.
4: No tak přece jenom pár let v tom hlase je poznat.
2: Rok 68, co vás napadne, tanky, anebo ta vaše služba tady v rozhlase?
4: Napadne mě především lidi, kteří stáli před tím rozhlasem, protože plzeňský rozhlas byl jediný, který mohl vysílat ze své budovy, ze svého pracoviště. Ty ostatní po republice museli vysílat z úkrytů a my jsme se tím nijak netajili, že vysíláme odsud z náměstí Míru a Plzeňané, posluchači rozhlasu, přijeli bránit rozhlas.
2: Jiří Trnka
4: a Karel Sedláček.
2: Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ústavní soud odmítl stížnost proti referendu v Božím daru na Karlovarsku. Sokolov vytvoří na hřbitově pomník ženám z koncentračního tábora ve Svatavě. Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Ústavní soud odmítl stížnost města Boží dar na Karlovarsku a jeho zastupitelstva na referendum, které se ve městě konalo loni v říjnu. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna, kromě dopravních staveb. Většina v zastupitelstvu argumentovala tím, že zákaz výstavby, tak jak vzešel z referenda, je příliš široký a omezí práva vlastníků pozemků i povinnosti města při správě. Ústavní soud to ale ve svém rozhodnutí z 28. května zamítl. Místostarosta města Jiří Formáček z Náš domov Boží dar se odmítl k rozhodnutí vyjádřit.

0: bude připomínat ten tragický vlastně osud těch žen.
1: Pomník by měl být hotový do konce září a vyjde zhruba na 600 tisíc korun. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezičtvrtletně, a to o 0,2%. V Madridu dnes odhalí sochu bývalému řediteli strašnického krematoria Františkovi Suchému. Během druhé světové války tajně evidoval jména popravených obětí nacismu a ukrýval jejich popel. Mezi 2000 mužů, žen a dětí bylo i 6 Španělů.
2: Ten František Suchý a příběh těch Španělů symbolizuje tu blízkost, že jsme sice daleko geograficky, ale ten respekt, který je vlastně k člověku, k jeho důstojnosti, to nás spojuje. Ta socha sice vychází z minulosti, ale je velmi, velmi zaměřená do budoucnosti.
3: Říká český velvyslanec v Madridu Libor Sečka, který stál u zrodu sochy. Jejím autorem je sochař Jakub Vlček. Ten znázornil Františka Suchého s rozpaženýma rukama, za nimiž je vidět tváře 6 španělských obětí. Dílo bude stát symbolicky poblíž pražského mostu přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz v Karlovarském kraji máme hlášený plynulý bez větších komplikací.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, v pátek 29. května, 4 minuty po 11. Po zprávách uslyšíte Karla Gotta, také Marii Rotrovou, a potom se budeme znovu zabývat počasím trochu podrobněji. Zaměříme se nejen na to dnešní, ale i na to víkendové, a myslím, že už teď můžu předeslat, že konečně trochu zaprší.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: 11 minut po 11. začneme ještě dnešní předpovědí. Bude jasno nebo skoro jasno. Později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V sobotu bude převažovat oblačno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne budou přehánky pravděpodobně četnější a lokálně se mohou objevit i bouřky. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty v sobotu 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný západní, postupně severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. No a teď nám ještě zbývá neděle, většinou velká oblačnost, zpočátku ojedinělé občasný déšť, během dne budou od jihozápadu přibývat přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 3 až 8 mm, v bouřkách a silných přehánkách 10 až 20 mm. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Přejeme příjemný páteční poslech v našem seriálu Místopis západních Čech. Se dneska podíváme do města Nýřany. Jejich spolkový život je tam opravdu pestrý, zvlášť co se týče různých sportovních spolků. Nenechte si ujít podrobnosti už za chviličku, ještě před půl dvanáctou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Přesný rok první písemné zmínky neznají. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi. Řeč je o městě Nýřany na severním Plzeňsku. Teorii o původu názvu řekla Anděle Blaškové, starostka města, za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová.
2: O tom, proč se naše město jmenuje právě Nýřany, panuje řada dohadů a teorií. Historici se nejvíc shodli na tom, že název našeho města vychází ze slova Nýřany, tedy nora. Podle toho bychom tedy měli být obyvateli žijícími v norách. Jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím, ale dnes už v každém případě v norách nežijeme.
3: Jaká je historie města? Zaměříme se na první písemnou zmínku. Kdy byla a při jaké příležitosti k ní došlo?
2: První písemná zmínka o Nýřanech je z roku 1272 ve zvláštní listině, kterou papež Řehoř X. klášteru v Chotěšově potvrzuje jak nový majetek, tak všechny dřívější statky. Tam právě mezi 22 vesnicemi, které klášteru daroval kníže Hroznata, je i ves Nýřany, tedy Nýřany. Podle některých pramenů byl ale rok 1272 stanoven chybně a má jít až o rok 1273. Další prameny potom zmiňují existenci vesničky Nýřany ještě před tímto letopočtem, tedy ještě před založením kláštera v Chotěšově, které je uváděno některými historiky v letech 1195 až 1197 a podle novějších historiků pak v letech 1202 až 1210. Přesný rok první zmínky tedy vlastně neznáme.
3: Z pamětihodností, které se ve městě nacházejí, můžeme jmenovat novorenesanční radnici z roku 1885 s malovaným stropem v obřadní síni.
2: Zajímavostí je, že radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město, to bylo až v roce 1892. Dále u nás máme kostel svatého Prokopa, ten stojí na Masarykově náměstí, je postaven v pseudogotickém slohu a byl postaven obcí v letech 1903 až 1904.
3: Na původní návsi se pak nachází barokní kaplička.
2: Ta původní kaplička ze 16. století se bohužel nedochovala. Znovu byla postavena v 18. století. Potom bohužel chátrala a nejvíc utrpěla při výstavbě nového sousedního sídliště v 80. letech minulého století. Proto byla v roce 1991 z prostředku města opravena a následně znovu vysvěcena a zasvěcena svatému Václavu. Vedle kapličky se nachází socha svatého Jana Nepomuckého. Tato plastika je z roku 1862. Původně stála poblíž křižovatky silnic ve směru na Plzeň a město Touškov, ale byla přemístěna na vhodnější místo vedle barokní kapličky.
3: Seznamuje se zdejšími pamětihodnostmi starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová. Největší kulturní akce je tady Den města Nýřany, který letos připadne na 20. června. Pro turisty je zde zajímavá například přírodní rezervace Janovský mokřad. Z Nýřan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Vaby Daněk, 2:02. Na Tachovsku v sobotu oživí zaniklou obec Pastvina, nebo německy Heldrod. Podrobnosti přidáme po písničce.

0: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem si můžeme už zítra připomenout historii a osud další zaniklé obce. Tentokrát Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce spolu s dalšími partnery oživí vesnici Pastvina, německy Heldrot, mezi obcemi Studánka a Lesná. Osada po poválečném odsunu nebyla dosídlena a z původních desítek chalup zůstala jediná. V ní žil desítky let neodsunutý obyvatel, hodinář Ferdinand Holik. Taky jeho životní příběh zítřejší festival uprostřed příhraničních lesů připomene. Na hodináře z Pastviny vzpomíná například Zdeněk Uhlík z Lesné.
1: Pan Holík žil na tenkrát, co to mu říkalo Heldrot, dneska se to označuje jako Pastvina, a k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny. Můj otec byl vedoucí té prodejny.
2: Takže jste pana Holíka viděl?
1: Viděl jsem ho, no, samozřejmě, ale už je to 45 let.
2: Co si tedy vybavujete?
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten hubertus, ale ten zkrácený, batoh na zádech samozřejmě, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A byl známý tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak on od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No.
2: Takže měl celou paži plnou hodinek.
1: Jedny vedle druhých. No. Jako kluci jsme samozřejmě na tom Heldrotu taky párkrát byli. Byli jsme i uvnitř, zcela legálně s ním, a v té místnosti, kde pobýval, tak měl opravdu kolem dokola samé hodiny. A co si ještě pamatuju, tak on choval kozy a měl kozla a ten kozel správně klasicky smrděl.
3: Hodináře z hor si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje v sobotu v 9 hodin od Tachovské Rychty. V doprovodu mul půjdou lidé přes Studánku až na Pastvinu. Tam se areál otevře v 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
4: V kinokavárně budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnují právě vysidlování a dosidlování pohraničí.
3: Slavnostní zahájení bude ve 13 hodin. Odpoledne jsou pak v plánu besedy s pamětníky i s odborníky, a to na téma vysidlování a dosidlování pohraničí. Ve 14.15 farář požehná obnovené kapli svatého Vojtěcha. Požehná i Boží muka,
4: který byl kompletně zrekonstruovaný vlastně díky práci lidí v obci Studánka.
3: I na Pastvině organizátoři označí místa, kde stávaly budovy. Výstava bude tentokrát i ozvučená.
4: Když to uvedu na příkladu třeba té chalupy toho Ferdinanda Holíka, tak víme, že choval slepice, choval kozla, byly tam samozřejmě z ní ty hodiny, takže to jsou typické ruchy vlastně pro ten prostor té chalupy.
3: Na místě bude také občerstvení a dětský koutek.
4: Lidé budou mít možnost přímo v tom místě přespat ve svých stanech a bude tam společný oheň.
3: Na Pastvinu můžou lidé přijít pěšky nebo přijet na kole po naučné stezce. Pod Pastvinou bude připravené také parkoviště pro auta. Jezdit bude i kivadlový autobus od Tachovské Rychty přes Studánku až na místo zaniklé obce. Z Pastviny Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo nějaký jiný životní boj, kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Oni jsou situace, kdy musí člověk prostě v životě zapojit všechny síly, které má, a bojovat. To je téma dnešní noční linky. Na vaše názory a příběhy se těší Jitka Lukešová a začínáme po 23. hodině. Ještě za pár minut úplně jiné téma. Víte, že před klíšťaty vás mohou ochránit i některé druhy koření? Co si vzít sebou z kuchyně do lesa? To za chviličku prozradí Jarka Vykoupilová. Počkejte si.

0: Pražské rady.
1: Přinesli jste si z procházky domů klíště? Co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootočíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ústavní soud odmítl stížnost proti referendu v Božím daru. Festival Řetiskárna znovu oživí areál bývalé důlní šatny na Rovnosti u Jáchymova. Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Ústavní soud odmítl stížnost města Boží dar na Karlovarsku a jeho zastupitelstva na říjnové referendum. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna, kromě dopravních staveb. Podle zástupců vedení města byla otázka v referendu příliš obecná a zákaz výstavby omezí práva vlastníků pozemků i povinnosti města při správě. Ústavní soud to ve svém rozhodnutí odmítl a podle iniciátorky referenda a nezávislé opoziční zastupitelky Martiny Poštové se v odůvodnění odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterému dal za pravdu.
2: Tam se jasně deklaruje, že místní referendum je vrcholným projevem samosprávy a smyslem místní samosprávy je naplňovat vůli občanů. V tomhle případě vůli 150 občanů Božího daru, kteří se vyslovili pro zákaz výstavby a zachování téhle cenné lokality.
1: Nezávislý místostarosta Božího daru Jaroslav Formáček se k rozhodnutí ústavního soudu nechtěl vyjádřit, protože ho podle něj město ještě neobdrželo. V Jáchymově dnes začíná festival.

0: řetiskárny?
1: Řetiskárna je projekt obnovy bývalé důlní řetiskové šatny, která je posledním stojícím objektem na místě bývalého uranového lágru Rovnost. Tenhle ten objekt náš spolek koupil před pár lety a projekt řetiskárna je zaměřený na jeho obnovu a přeměnu na kulturní a vzdělávací centrum.
0: Součástí programu festivalu je zítra i pětní setkání Jáchymovské peklo v 11 hodin u Rudé věže smrti v Ostrově. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí, oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z Hnutí STAN evakuované lidi obec převeze do penzionu. Rumunský prezident Nikušor Dan svolal na dnešní dopoledne schůzi Nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti zatím stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Sport. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
2: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
0: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Kinčperk nad Ohří Březová u Sokolova pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, páteční vysílání rádia vašeho kraje, které vám přináší nejenom zprávy, dnes odpoledne tedy s Lenkou Polákovou, zprávy nejen z regionu, z domova, ze zahraničí, z kultury, z jakéhokoliv světa, které vás samozřejmě může zajímat, ale také vás baví a dokonce vám i hraje, a to nejen písničky, které nestárnou, ale i na vaše přání. Tak si můžete opět začít volat na číslo 221 55 37 37 nebo psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. S vámi je dnes opět Zlata Kinská. Svátek má dnes Maximiliána Maxim, tak všem přejeme krásný den, užijte si svůj svátek nebo narozeniny a pojďte si s námi udělat radost. My vám rádi plníme to, co si od nás chcete nechat zahrát.

0: to byla taková velmi rychlá písnička hned na úvod od zpěvačky Evy Farny. A teď trošku zvolníme, bude to krásná písnička, kterou hráváme méně. Vybral si Míra ze Sokolova, hezký den.
1: Dobrý den, všem posluchačům, vám paní redaktorko, paní Kinská. A byla by to písnička, jak pořád říkám, pro stále posluchače i pro té nové posluchače a jmenovitě by to bylo pro moji lásku. Julku ze Sokolova a už jsem dlouho neslyšel Aničku z Ostrova, kdyby se nám taky ozvala. A všem přeji krásný sluneční den a máme pátek, takže nám začíná víkend.
0: Máme pátek, my jsme vždycky jako malí děti říkali pátek, svátek a blíží se víkend, můžeme jít ven. Houpali jsme se na klandru.
1: No, my jsme říkali, že pátek je svátek bláznů. Proč?
0: Buď jsme měli povinnosti, že jsme uklízeli po škole, anebo jsme mohli konečně jít ven, protože v týdnu bylo spoustu jiných aktivit, kroužku po škole a tak. No.
1: Takže a mě rodiče vždycky říkali, uděláš si úkoly v pátek a pak máš volno.
0: Přesně. Tak jo. Tak máme před sebou víkend a já vám přeji, ať je pohodový. Mějte se krásně, opět s vámi někdy naslyšenou.

0: Doznělo první přání, které jsme dnes splnili Mírovi ze Sokolova. Teď ho budeme plnit opět našemu dalšímu posluchači. Na telefonu už čeká Josef z Horního Slavkova. I vás vítám, hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio, zvláště paní Kinskou a celý váš kolektiv. A dneska, když máme taky pěkný počasí, bychom si mohli dát Jarka Nohovicu na pořád. A bylo by to pro Standu, pro Jardu, pro Hanziho do Němec, pro mé sestry, pro vás Zlatkuš a pro celý kolektiv vaše. Zase někdy naslíšenou.
0: Budu se těšit, díky moc. Mějte se hezky a přeji na pořád dobrou náladu. Hezký den.
2: Budu tě mít ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb. Na pořád budu ti nosit kytice chrb, na pořád budu světlem pod dveřmi, na pořád budu říkat uvěř mi, na pořád budu tě chránit jako štít, na pořád budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád, budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluj. Na pořád budu opakovat, že jsem tvůj, na pořád budu vítat slunce rudé, na pořád budu věřit, že to bude, na pořád budu s tebou a budu sám, na pořád budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, které teď budou plnit naší posluchačce z Prahy Sylvie, která dnes připomíná, že 51. narozeniny slaví britská zpěvačka Mel B, čokoládová Scary Spice ze skupiny Spice Girls, a napsala si o jednu písničku od této skupiny. Tak hraji. Já doufám, že posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme tu pro vás, pro vaše hudební přání, tak ještě připomínám, kdo z vás neví, jaký máme sem telefon, tak je 221 55 37 37. Kdo ještě neskoušel s námi třeba být v kontaktu i přes e-mail, tak můžete klidně i psát studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Živě je to samozřejmě milejší, osobnější. A máme pro vás také připravený samozřejmě od rána do večera web, nejenom naše vysílání, a ten je vary.rozhlas.cz, tak mrkněte a v kontaktu s námi můžete být samozřejmě také na Facebooku a Instagramu, tak buďte, my jsme moc rádi. Hezký den všem!

Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: Hned teď, pojď být světlometem, zpívala skupina Kryštof. Hned teď bude hudbometem naše další posluchačka, protože si pro vás připravila opravdu extra song. Na telefonu už čeká trpělivě Jarka ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den a hezký den i všem posluchačům. Jste mě krásně uvedla. No, je to opravdu svižná písnička, jmenuje se to Danza Kuduro. Je to španělsko-portugalská kombinace, takže milovníci těchto jazyků si přijdou na svý. A zpívá je zpěvák Don Omar, který pochází z Portorika a zpívá španělskou část. A pak rapper francouzský, a to je Lucenzo, a ten to zpívá v portugalštině, a ten název Kuduro, to je vlastně angolský tanec, takový svižný, dynamický, takže oni opěvují v podstatě ten tanec. Tak, snad jsem řekla všechno.
0: Já se moc těším. Já jsem tento song ještě neslyšela, tedy si myslím,
1: jo,
0: že
1: určitě
0: jsem
1: to slyšela, protože on je i soundtrack filmu Rychle a zběsile, kdo teda má rád tyhle akčňáky. No, tak tam to určitě bylo na konci toho jednoho dílu. Myslím, že třetího to zrovna bylo.
0: Každopádně, můj syn má dneska svátek a má ve škole španělštinu. Tak já mu to pak pustím dodatečně, jo?
1: Já jsem tomu rozuměl.
0: Tak jo, tak se mějte hezky.
1: Možná toho můžete prozkoušet.
0: Dobře, tak jo. Hezký den naslyšenou, hezký víkend. Jdeme
1: taky
0: na to.
1: Hezký víkend, ano.

0: Danza Kuduro, Lucenzo feat. Don Omar na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, opravdu takový svižný letní hit. Já jsem si opravdu vzpomněla, Jarko, máte pravdu, znám tu písničku. No a protože španělsky neumím, tak bych ráda všem připomněla, o čem byla písnička. Nestrácej dech, protože to teprve začalo. Pohybuj hlavou, tanči kuduro, pozvedni ruce, pohybuj pouze boky, otoč se spola okolo, tanči kuduro, nestrácej dech. Já vám taky všem přeji, ať nestrácíte dech, nestrácíte hlavně dobrou náladu, ta je důležitá, a věřte, že hudba nás vždycky nakopne, když to potřebujeme. Já jsem ráda, že voláte, že si přejete. Na telefonu už čeká náš další posluchač a tím je Pepa z Karlových Varů. Hezký den, Josefe.
1: Dobrý den. No, já tuto písničku bych chtěl poslat svýmu synovi Davidovi, protože ten jde od 1. června na dovolenou. A to tak jim přeju, aby jim ta dovolená dobře dopadla. A hlavně, aby vydrželi to teplo. No tak u moře se vždycky je lepší než normálně, že jo? Tady u nás, ve městě.
0: No, to je pravda. Já vás jenom trošku zarazím na chviličku. Vy nás posloucháte přes internet, je to tak?
1: No já to poslouchám normálně na rádiu.
0: Na rádiu, aha. Já tam mám zpětně, slyším ozvěnu, určitě i naši všichni posluchači, a slyším se opožděně, tak proto se ptám, tak jenom jestli byste si malinko stlumil rádio.
1: Já ho vypnu, počkejte.
0: Děkuju. Ať tam nemáme to ozvěnu, no je to takový trošku nepříjemný pro všechny.
1: Počkejte, já ho musím...
0: Já vás ráda všechny slyším, ale ať se slyšíme všichni pořádně a správně, tak jak to má být. No.
1: No, teď
0: je to tak, jak jsem říkala. Tak jo. Aha. Vy jste si dnes vybral Jelena od skupiny Jelen, písnička, kterou jsme už taky dlouho neslyšeli, takže díky za výběr, oprášíme si tuto skupinu.
1: Jo. Mhm.
0: A posíláme tedy Davidovi, ale i vám a vaší nejbližší. Mějte se krásně.
1: Jo. Mhm. Jo, tak jo.
0: Krásný den.
1: Děkuji.
0: My taky. Užívejte horko i u nás, je krásně, na dovolený. Mhm.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

O tom, jak párkrát miloval Petr Kolář, vám teď zpíval na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. My jdeme plnit dnešnímu oslavenci přání. Dobrý den, prosím o zahrání našemu vnukovi Maximkovi Polákovi k dnešnímu svátku. Milý Maximku, ať máš dnes krásný den, hodně srandy, fajn školu i trénink a také hodně společných zážitků. Těšíme se na náš společný čas o prázdninách a až půjdeme na ryby. Zdraví tě babička Lenka, děda Vojta a celá rodina. Prosíme o písničku od skupiny Queen, We Are The Champions. Děkujeme a hezký den všem. My také přejeme krásný svátek, hezký den.

Tak další přání máme splněné, další je před námi a také budeme přát Maxíkové milé rádio. Prosím dnes o písničku, která bude pro všechny Maxmiliány k jejich dnešnímu svátku, hlavně pro toho jednoho mého milého šikovného Maxíka z Jenišova. Maxíku, všechno nejlepší, ti k svátku přeje babička. Děkuju za písničku rádiu a zdravím všechny ve studiu i všechny posluchače. Hezký den všem. I my vám přejeme krásný den. Maxíkovi všechno nejlepší, ať mu to jde.

0: Tak jsme splnili další přání. Maxíkovi k svátku je opravdu hodně Maxíků v Karlovarském kraji. Je to oblíbené jméno, my všem samozřejmě přejeme všechno nejlepší. I vám všem oslavencům, kteří dnes máte na Maxíky narozeniny, užijte si den i spolu s námi. Ve vysílání vítám naši další posluchačku Anička ze Ostrova. Hezký den.
1: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat tomu Mírovi ze Sokola, že mi pořád nechává zahrát písničku, že pořád říká, že jsem se neozvala. Pak Standovi z Doutu, proto si dávám Petra Spálenýho, kvůli tomu, že ho má rád taky. No, Olince, Alence, Vaškovi kamarádovi, Alici, manželovi Františkovi a holice Luce. Terezníci. A vám taky.
0: Díky moc. A vám taky. Aničko, vy jste mi dala volnou ruku, vybrala jste si svého, jak říkáte, miláčka Petra Spálenýho a já jsem vybrala písničku, kterou nehráváme, jmenuje se Já jsem tady a ty tam. Přesně tak je to i teď v tomto případě, já jsem tady, vy tam. Tak hezký den, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď splníme našemu dalšímu posluchačovi Petrovi z Karlových Varů. Dobrý den, přeji Rádiu krásný den. Prosím o písničku Hudba je pro všechny od Pokáče, protože si myslím, že to tak přesně je. Posílám je všem posluchačům i vám do rádia. Díky moc, přeji hezký den a víkend, Petr. Petře, i my vám, Pokáč, hudba je pro všechny, přesně tak, jak píšete.
1: Můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

0: jestli nevěříš, tak hele.
1: Myslím si, že písnička mluvila o všem za nás všechny. Hudba je zkrátka pro všechny a my jsme rádi, že jsme jí věrní, že jste jí věrní i vy a že jí máte rádi a že si o ní i píšete a nebo voláte do písniček pro vás. Ty další tu pro vás budou zase o víkendu. Jsme tu zkrátka ve stejném čase s písničkami pro vás každý den po 12. hodině hned po zprávách. Ty vás čekají zase za malou chvíli s Lenkou Polákovou, až pokračuje úprava hřbitova. Konkrétnější informace uslyšíte v celou. No a protože je pátek, tak po 13. není tentokrát Alexa host. Po 13. hodině nás dnes čeká veselé a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou. Prozradím, že dnešní téma bude občasné špatné vidění. Tak koho toto trápí, tak určitě zůstaňte s námi. Krásný den. Po 14. hodině se budu těšit s vámi naslyšenou. Hezký den.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na městském hřbitově v Aši bude nový urnový háj. Kraslice se stanou místem recesistické akce Běžky v létě. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Aši pokračuje úprava hřbitová. Práce se v první etapě týkají vybudování nových 6 kolumbárií. Na hřbitově tak přibude dalších 264 schránek. Jak říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, zvýšení kapacity urnového háje bylo zapotřebí.
4: V době, kdy došlo k prudkému zdražení klasických pohřbů do země, tak samozřejmě na to společnost reagovala zvýšeným zájmem o spopelňování vlastně zemřelých a to se odrazilo potom samozřejmě na té potřebě většího množství kolumbárií a proto jsme potřebovali co nejrychleji ten fond, který jsme měli k dispozici, rozšířit.
2: Další práce se týkají například výměny oplocení nebo úpravy přístupových cest. Za vše radnice zaplatí necelých 7 milionů korun. Hotovo bude v červenci. V městských sadech v Kraslicích na Sokolovsku se v sobotu uskuteční recesistická akce. Jmenuje se Běžky v létě a je určená všem milovníkům sportu dobré zábavy napříč generacemi. Začíná ve 13 hodin a pro běžkaře budou připravené 3 tratě různých obtížností. Jak potvrdil za organizátory Jiří Abraham, lyže si může zapůjčit na místě.
5: Máme většinou s tím starším trojehličkovým vázáním, ale máme i vázání navíc. Jsme schopni, pokud přijdou a budou mít třeba boty s moderním vázáním, tak jim na to ty lyže postavit.
2: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila ta společnost SRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% více než ve stejném období loňského roku. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně o procento víc. Novým velvyslancem České

0: V lednu současná vláda zrušila. Nakonec se ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl s prezidentem Petrem Pavlem na 4 personálních změnách. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 210 u Kraslic na Sokolovsku srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
3: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
4: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
3: Tolik zajímavostí?
4: Ano, ano, spoustu věcí.
3: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
4: Protože dnes máme téma přechodné
3: špatné vidění.
4: Vidění.
3: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta, nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být.
2: Další důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů. 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... jsem mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve Vyškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já mi už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a jinak
1: To...
0: Zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání,
0: toho, mrkání.
1: A samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne.
4: Naschledanou.
1: Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a pověste mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
1: ano.
5: jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
0: Jako jasně. třeba knížku pustím. Nebo tak, ano.
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano,
0: krása. Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Ano. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám, dalším pořadům.
1: Paní doktorko,
0: zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajští silničáři modernizují ulici v centru Hazlova. V Perninku začala stavba retenční nádrže pro zasněžování a letní koupání. Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl i obytný dům na východě Rumunska. A zítra bude oblačno, zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Hazlově na Chebsku pokračuje rekonstrukce silničního průtahu. V současné době už dělníci dokončili téměř polovinu plánovaných prací. Projekt za téměř 71 milionů korun zajišťují krajští silničáři společně s obcí Hazlov. Oproti původním předpokladům by mohly stavební práce skončit v závěru letošního roku, říká ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.
2: Akce je realizována společně s obcí Hazlov. V tomto týdnu proběhla pokládka lomžné vrstvy. V příštím týdnu bude pokračování dláždění chodníků a dokončení odkanalizační nádrže. Úplné dokončení bylo plánováno do konce roku, nicméně dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
0: Lyžařský areál Pernink rozšiřuje zázemí pro návštěvníky. Provozovatelé tam budují retenční nádrž, která bude v zimě zásobovat zasněžovací systém a v létě poslouží jako koupaliště. Součástí projektu bude taky dětská terénní cyklistická trať ze zeminy vytěžené při stavbě. Areál už před časem rozšířil kapacitu dětské části a chce nabídnout víc aktivit mimo zimní sezónu, říká majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Rádi bychom to stihli ještě letos, teďka do konce května bychom měli mít dokončené kácení s tím, že bychom v červenci potom chtěli začít stavět samotné dílo a někde v půlce října kolaudovat.
0: Čeští politici odsoudili incident, během kterého ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stojí Česko pevně při aliančních partnerech.
4: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
4: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
6: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
4: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost.

0: Dnes trénuje reprezentační výběr 29 hráčů na pražské Letné. Trenéři ještě nominaci zúží o 3 hráče po nedělním přípravném utkání s Kosovem.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude zpočátku jasno až polojasno, později pak oblačno až zataženo, místy lokálně přehánky nebo bouřky, večer ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Křižovatce na silnici třetí třídy mezi obcemi Josefov a Hřebeny na Sokolovsku havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. A v Karlových Varech máme v ulici Jáchymovská v městské části Růžový vrch hlášený olej na vozovce. Dejte tam pozor a na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě na 14. hodinu vám do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes odpoledne přinesla Lenka Poláková. Dnes se společně vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám už za chvíli nabídne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Náš páteční turistický tip nás zavede do Národní přírodní rezervace Sos na Chebsku, kde teď aktuálně kvetou některé ze vzácných druhů rostlin, které to jsou. Prozradíme krátce po půl třetí. Teď vám zase chvíli budeme hrát, protože je tu páteční dobré odpoledne a to vám také samozřejmě hraje, ne vás jen informuje. No a já vás budu informovat také i o tom, abyste nezapomněli, že v této hodině s námi můžete nakupovat a prodávat. Chybět nebudou ani kulturní tipy. Zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je pro vás připravená komentovaná prohlídka Karlovarských císařských lázní s architektem Petrem Hájkem. Začíná v 16 hodin odpoledne. Dozvíte se nad ní zajímavosti o multifunkčním sále, který se probojoval do prestižního výběru na Evropskou cenu za architekturu. Program před Jáchymovským kostelem svatého Jáchyma nabídne festival Řetiskárna. V 17 hodin tam začíná vernisáží výstava Víra za ostnatým drátem. Na ní naváže beseda Jáchymovské peklo, československý gulag a večer uzavře koncert kapel Člověk krve a Číro na důchod. Karlovarská hvězdárna vás zve na dvě komentované prohlídky, a to od 17 hodin a 17 minut a od 19 hodin a 19 minut přesně. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i se současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A v Chebu začíná v kostele svatého Mikuláše a svaté Alžběty od 19 hodin pásmo hudby a textů inspirovaných životem svatého Františka z Assisi. A v kostele svaté Kláry připravil Jindřich Skopec také od 19 hodin pořad s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Ten začne také právě v těch 19 hodin a v 21 hodin zazní ve františko-lázeňském kostele koncert renesanční loutnové hudby. V Karlovarské galerii umění zaujme od 19 hodin přednáška renomovaného historika architektury Zdeňka Lukeše na téma ženy v architektuře. Představí výrazné odbornice od dob renesance až do druhé světové války. Keltská hudba zazní od 19.30 v Karlovarském divadle Husovka. Pořad s názvem Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové nabídne například irské a skotské lidové písně. Městské divadlo v Karlových Varech nabídne od 19.30 divadelní adaptaci knižního bestselleru nejčtenějšího českého spisovatele Michala Vývega Román pro ženy. A festival Alphafest se opět vrací do sokolovského klubu Alfa. Od 20 hodin tam zahrají regionální kapely jako Riot Core, Lexikon a Bosolton. Tak já doufám, že si to dnes užijete, až někam vyrazíte. Pokud zůstáváte s námi, budeme moc rádi, my vám budeme dělat společnost. Jsme tu pro vás 24 hodin denně, od rána do večera, non-stop, celý týden. A teď už pro vás opět hrajeme písničky, které nestárnou. Poslouchejte, páteční dobré odpoledne.

0: Show must go on, v překladu představení nebo show musí pokračovat, je ikonická rocková skladba od skupiny Queen, vyšla v říjnu roku 1991 na albu Innuendo a je jednou z nejsilnějších a nejdojemnějších písní této kapely. Naše vysílání také pokračuje. Národní přírodní rezervace SOS se nachází v Chebské pánvi a kromě vývěru plynů a minerálních pramenů se v ní díky specifickému prostředí nachází i mnoho vzácných druhů rostlin, které nikde jinde nenajdete. Na speciální prohlídku chráněného území jsme se vypravili společně s botanikem Petrem Krásou ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
1: Teď jsme na nějakém valu, který sloužil k dopravě důlní techniky, když se tady okolo těžila rašelina, křemelina. No a protože voda nemá kam otýkat, tak se v těch odtěžených plochách začala držet voda a protože jsou tady minerální prameny, ten křemelinový štít, který tamhle kousek od nás umírně vystupuje nad povrch, tak je slaný a splavuje se z něj sůl. To znamená, že ta voda tady kolem nás je slaná a toho využívají rostliny, které potřebují slanou půdu, slanou vodu, jako třeba tady ten skřípinec Taberne Montanův. To je ta rostlina, kterou tady vidíme v tisících, možná v milionech rostlin. Taková sivá skřípina právě kvete a to hnědý je její květenství.
2: My jsme s botanikem Petrem Krásou mimo naučnou stezku.
1: No, prošli jsme rašelinou olšinou, hodně zavodněným biotopem a teď jsme v nějaký suší lesní části a je to rašelinná březina. Vypadá to opravdu sucho, že tu je sucho, ale my jsme pořád na rašelině, nějaké vrstvě rašeliny, těžko teď odhadovat, jak mocné. A že to je rašelina, tak vidíme, jo, a máme tady takový bult nebo kopeček rašelníku, mechu, který právě rašelinu tvoří. On má neukončený růst, rostlinka je nahoře zelená, ze spoda je hnědá a v té hnědé části nebo na konci té hnědé části odumírá v té části nedostatek vzduchu, to znamená, že ona tle a vytváří tu rašelinu a zároveň rašelina drží vodu stejně jako ta zelená rostlinka a přesto se to zdá, že to je suchý, tak když to takhle zmáčknu, tak z toho vymáčknu lžičku vody a ta voda prostě v tom drží. A to znamená, že ten rašelník hospodaří s vodou v přírodě, vytváří tady to vlhké mikroklima. Tady můžeme vidět například kdysi běžnou rostlinu mochnu husí, která, vidíme jak kvete žlutě, která rostla běžně na návsích, kde se pásly husy, odsud ten její název. A další rostlinou, úplně tou jakoby jednou se tří asi nejvzácnějších, co tu rostou, je sivěnka přímořská, ta ještě nekvete, ale vidíme, že jí jsou tady tisíce nebo metry a stovky metrů čtverečních a jak z jejího názvu vyplývá sivěnka přímořská, tak ona roste na těch slaných půdách někde jako při moři a taky tady, protože je tady ta slaná půda.
2: Návštěvníci se v rezervaci mohou pohybovat pouze po povalovém chodníku. Vzácnou flóru, jako například hmyzožravou bublinatku jižní nebo jednu z nejmenších orchidejí známou pod názvem bradáček srčitý, si ale mohou prohlédnout na fotografiích na informačních tabulích podél naučné stezky. Ze Skalné na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je 3:45 právě teď. Je pro vás připravený časový prostor pro vaše poptávky a nabídky přímo v živém vysílání. Tak volejte do studia na známé číslo 221 55 37 37. Inzeráty můžete také i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. V naší inzertní části vysílání můžete pravidelně prodávat v podstatě jakékoliv věci. Pro vaše inspiraci připomínám, jsou to například domácí spotřebiče, elektronika. Můžou to být věci pro kutily, zahradníky, sekačky, pily, nářadí nebo stavební materiál. Může to být třeba i nějaké sportovní vybavení, jízdní kola, brusle nebo tenisové rakety. Dále mě třeba napadají i různé dětské věci, třeba kočárky, autosedačky. No a když už jsem teď u těch aut, tak prodávat s námi můžete nebo poptávat jakékoliv náhradní díly, pneumatiky nebo přímo samotná auta, motocykly. Také to můžou být různé činnosti, domácí práce, úklid, údržba zahrad. Ale prodat s námi můžete třeba i svůj byt, chatu nebo zahradu, anebo naopak poptat, když teď na leto třeba nějakou zahrádku byste si rádi pořídili. Tak stačí zavolat sem k nám do Karlovarského studia na známé telefonní číslo. Ještě jednou připomenu 221 55 37 37. Inzerát můžete i poslat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo z vás by se nestihl poznamenat, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz. A když byste poslouchali naši inzerci a nestihli si zaznamenat třeba číslo některého z našich inzerentů, tak si pustíte na našem webu audioarchiv zpětně a tam si můžete zpětně poslechnout naše vysílání každou hodinu vždy na zpátek. Tak s vámi je Zlata Kinská, právě teď páteční dobré odpoledne a já dávám výzvu ještě pro naše páteční inzerenty 221 55 37 37, volejte do studia. Připomínám, že pokud k nám voláte do inzerce, tak by vám mělo být více jak 18 let. Veškeré vaše inzeráty by neměly souviset s vašimi obchodními činnostmi a také byste v rámci jedné inzerce měli nabízet maximálně 3 věci v jednom na jednou. Tak teď už víte úplně všechno. Já vám připomenu, že za 10,5 minuty pro vás budou připravené další zprávy s Lenkou Polákovou. Také se dozvíte počasí na zítřek, má pršet, tak uvidíme, uslyšíme. No teď každopádně uslyšíte další písničky, které nestárnou. A já vám za nás všechny přeji i nadále pohodový poslech. A kdo z vás by si přes víkend rozmyslel svůj inzerát, tak volejte v pondělí do našeho vysílání. Do dobrého odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Ústavní soud odmítl stížnost proti referendu v Božím daru. Nové sedlo chystá stavbu hřiště pro beach volejbal v místní části Loučky. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Ústavní soud odmítl stížnost města Boží dar na Karlovarsku a jeho zastupitelstva na říjnové referendum. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna, kromě dopravních staveb. Podle zástupců vedení města byla otázka v referendu příliš obecná a zákaz výstavby omezí práva vlastníků pozemků i povinnosti města při správě. Ústavní soud to ve svém rozhodnutí odmítl a podle iniciátorky referenda a nezávislé opoziční zastupitelky Martiny Poštové se v odůvodnění odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterému dal za pravdu.
7: Tam se jasně deklaruje, že místní referendum je vrcholným projevem samosprávy a smyslem místní samosprávy je naplňovat vůli občanů. V tomhle případě vůli 150 občanů Božího daru, kteří se vyslovili pro zákaz výstavby a zachování téhle cenné lokality.
6: Vedení města Boží dar k rozhodnutí ústavního soudu uvedlo, že výsledek referenda zůstává závazný a město ho bude respektovat při přípravě nové územně plánovací dokumentace. Po vydání nového územního plánu bude katastrální území Ryžovna chráněno v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí občanů a z navazujících soudních rozhodnutí. V novém sedle plánují výstavbu hřiště pro beach volejbal v místní části Loučky. Radnice teď vybírá zhotovitele stavby. Sportoviště má vzniknout u fotbalového hřiště v blízkosti Loučského potoka, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
8: To bude budovaný v záplavovém území, nikoli v aktivním, ale je to záplavový území a Povodí Ohře nám stanovilo podmínky, za kterých to tam můžeme vybudovat, s kterými my nemáme problém.
6: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů a maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus.
5: Sport.
6: Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v Pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
9: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu. A ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit

0: Většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Buchenwaldské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou a na silnici třetí třídy u obce Josefov máme hlášenou bouračku osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jste slyšeli další zprávy, které vám nabídl Český rozhlas Karlovy Vary, které vám do vysílání připravila a přinesla Lenka Poláková. No a informacemi ze zpravodajství to tímto nekončí. Tématům regionu se budeme věnovat i v této hodině. V Perninku pod nádražím začíná stavba nové retenční nádrže. V létě se v ní můžou lidé vykoupat, v zimě pomůže se zasněžováním ski areálu a z vytěžené zeminy chtějí provozovatelé vybudovat dětskou cyklistickou trať. Reportáž z krušnohorského areálu uslyšíte pár minut po půl čtvrté. No a v neděli už nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na třetím místě. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme už za pár minut. Jdeme opět na hudbu, já vám přeji krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje.

0: Michal Prokop na Českém rozhlase Karlové Vary. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. Společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků, který získá cenu desetiletí. Všechny předchozí vítězné recepty si připomínáme týden co týden. A tuto neděli to bude recept z bronzové příčky roku 2021. A tím se stal zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. A tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a když zazvonil u vrát, tak vítal ho Ivan se svým humorem.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili a Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem o finku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Tak naštěstí ne. A dobrý byl i ten králík s černou omáčkou. Vypadá skvěle a určitě i skvěle chutná. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na něj najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, no a také na našem webu vary.rozhlas.cz nebo na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned na něj dostanete chuť, to si určitě dokážete představit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Buďte s námi a poslouchejte.
6: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bůlka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.

0: Kdo máte chuť a čas, pojďte s námi soutěžit. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37 a dnešní výhra bude pro milovníky kriminálních případů. Nejvážnější kriminální případy, které v Česku otřásly naší společností, vraždy, loupeže, únosy a další činy, vyřešené i ty, u kterých ještě policie stále nezná viníka a zůstávají tak velkou záhadou. Jak probíhaly samotné činy, následné vyšetřování i dění v soudních síní u téměř zapomenutých, ale i nedávných případů, můžete zjistit v pátek 5. června od 19.30 v kině Drahomíra Karlovy Vary. A my vám na Hlasy zločinu v podání Václava Janaty a Jakuba Kvasničky nabízíme teď dvě volné vstupenky. Tak koho zajímají takovéto kriminální příběhy a chce slyšet naživo, jak to bylo a nebylo a možná ještě stále se neví, kdo je tím viníkem, tak to můžete zjistit v kině Drahomíra 5. června v 19.30 a spolu s námi vyrazit na toto úžasné a myslím si, že velmi záhadné a tajemné představení. Tak 221 55 37 37, vyražte na Hlasy zločinu. My dnes ve vysílání jsme vám prozradili, co se bude vařit tuto neděli. Letošní rok je totiž už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat recept od paní Zuzany Kučerové z Prahy z bronzové příčky roku 2021 kuchař Ivan Vodochodský. V této hodině jsme vám prozradili recept, co se bude vařit. A já se vás ptám, kdo poslouchal, co to je za recept. Možnosti mám připravené, tak volejte do studia 221 55 37 37 a vyražte s námi na tyto případy. Nejzávažnější kriminální případy, které v Česku otřásly společností, dvě stupenky na Hlasy zločinu jsou právě teď ve hře. Tak volejte, kdo z vás má rád takovéto záhadné příběhy, tak určitě volá 221 55 37 37 a já vám dám možnosti. Buď to byl zajíc s černou omáčkou, nebo zajíc s červenou omáčkou, nebo zajíc s modrou omáčkou, nebo zajíc s bílou omáčkou. Co budeme v neděli vařit společně na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary s Ivanem Vodochodským? Volejte do studia 221 55 37 37. Stále posloucháte páteční dobré odpoledne a právě teď je pro vás připravená soutěž. Pro mě trochu velké překvapení, že nikdo z vás nevolá. To se mi stalo úplně poprvé za těch několik let, co už tady vysílám. Nikdo nevolá do studia, to znamená, že vás takovéto případy nezajímají. Tak to asi někdo z nás půjde místo vás. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Dávám poslední možnost zavolat sem k nám do rozhlasu, abyste mohli jít dva společně ruku v ruce na zajímavé, opravdu zajímavé povídání. Ještě jednou připomínám, ve hře jsou dvě vstupenky na Hlasy zločinu v podání Václava Janaty a Jakuba Kvasničky do kina Drahomíra Karlovy Vary. A kde můžete v pátek 5. června od 19.30 zjistit, jak to bylo v případě nejzávažnějších kriminálních případů, které už jsou vyřešeny, anebo ještě nevyřešeny. Tak já jsem ráda, že už někdo z vás je teď na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Hezký den, kdo pak nám volá?
1: Tady Božena ze Sokolovska.
0: Boženko, hezký den. Tak, pojďte si tipnout, co budeme v neděli společně vařit. Buď to bude zajíc s černou omáčkou, zajíc s červenou omáčkou, zajíc s modrou omáčkou, anebo zajíc s bílou omáčkou. Co zaznělo v této tak hodině?
1: No, já jsem to měla trošičku stlumený, ale tak tipnu si s tou modrou omáčkou.
0: Tipujete s modrou?
1: Ano.
0: Modrá ne.
1: Špatně.
0: Ne, tak někdy příště, ale díky za tip, díky, že jste se přidala. Mějte krásný den, hezký víkend, naslyšenou, ve vysílání společně s námi další soutěžící. Dobrý den, kdo pak je na telefonu?
2: Dobrý den, tady je Radomír ze Sokolova.
0: Radomíre, krásný den, tak co vy, co je dobrý váš tip?
2: Když teda nikdo nevolá, tak jsem se odhodlal.
0: A s vaším odhodláním přichází jaká odpověď?
2: Háčko černá.
0: Jednoznačně správně. Vy nás úplně skvěle posloucháte. Já se zeptám, zajímají vás takovéto případy a vyrazíte?
2: Určitě.
0: Tak to jsme rádi. Já jsem ráda, že získal vstupenky, nebo respektive dvě vstupenky na toto představení náš stálý posluchač Radomír ze Sokolova, který nejenže správně odpověděl, ale ještě nejenže dobře poslouchá, znal i správnou odpověď a zajímají ho i právě takovéto případy. My jsme moc rádi, že takovéto ceny padají na správná místa. Tak Radomíre, užijte si to, zůstaňte mi teď na telefonu, ať si předáme informace. Krásný den, naslyšenou.
2: Děkuji, krásný den.

0: Modré nad hlavou a Dalibor Janda na Českém rozhlase Karlovy Vary, jak se zpívalo v textu písničky Víkend přišel na pár hodin k nám. Víkend už je před námi, ale myslím, že modré nad hlavou nás asi tentokrát nečeká. Uslyšíte ve zprávách s Lenkou Polákovou další předpověď počasí na zítřek. Lyžařský areál v nádraží v Perninku na Karlovarsku pokračuje v rozšiřování sportovního zázemí. Po nedávném zvětšení dětského areálu tam začíná stavba retenční nádrže. V létě bude sloužit jako koupaliště, v zimě zajistí vodu pro zasněžovací systém. Areál tak rozšiřuje nabídku aktivit i mimo zimní sezónu.
1: Hezky areálu Pernik nádraží právě těží stromy v okolí budoucí retenční nádrže. Na práci dřevorubců tu dohlíží správce areálu René Piller. Stromy, které stojí na místě nádrže, už jsou vytěžené. Proč musí pryč i ty z okolí?
2: Aby nebylo nebezpečí spadnutí stromu k nádrži nebo do nádrže.
1: Jsme kousek od sjezdovky, stojíme na místě, kde bude břeh nádrže. Pod námi jsou pařezy vzrostlých stromů.
2: Musí se vytrát pařezy a začne stavba samotné nádrže, kde se musí skrýt semina. Pak se bude samozřejmě ještě vyhlubovat tak po 2-3 metry.
1: Tady bude začínat hráz?
2: Hráz povede tamhle ke svahu a bude dlouhá cca 60 metrů.
1: Jak bude vypadat?
2: Celý jezero bude vyskládaný kameny, aby tam nebyla vidět folie a bude jako přírodní.
1: Ski areál zaměřený hlavně na dětskou výuku má jednu asi 250 metrů dlouhou sjezdovku a rozsáhlý dětský park. Doteď na zasněžování používali drobnou nádrž pod viaduktem. Pokračuje majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků byla nedostačující, takže teďka stavíme novou hráz, která má kapacitu 1800 kubíků a s touhle novou hrází bychom měli umět půlku sjezdovky vysněžit za 2 dny.
1: Dno nádrže budete muset částečně odtěžit. Co budete s tím materiálem dělat?
3: Z toho terénu, co se vytěží, tak budeme modelovat ještě sjezdovku. Tady v té levé části bychom chtěli udělat trať na skikros a v létě pro bajky. A budeme dělat i na sjezdovce drenáže.
1: Kolik to bude stát?
3: Vybudování té nádrže stojí nějakých 18 milionů a pak je ještě zhruba 4milionová investice do dalších kanónů na zasněžování a na ty zasněžovací tyče, takže je to investice něco málo přes 20 milionů. Pro příští rok bychom u té nádrže chtěli postavit další atraktivní herní prvky na vodě. Chceme tam mít takový vor, po kterém děti budou moc ručkovat přes hladinu. Chceme tam mít plováky, ze kterých se bude dát skákat do té nádrže a chceme, aby to bylo opravdu jako v přírodním stylu, takže to dřevo, které je teďka tady vytěžené, tak nebudeme odvážet někam na pilu, ale z větší části použijeme to dřevo, které jsme tady vytěžili.
1: Nádrž bude hotová v říjnu. Měla by tak sloužit pro zasněžování už letošní zimní sezónu. Z Perninku v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jak už jste mohli slyšet v našem vysílání, od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Nově každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu kolegyně Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rašerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vača už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už po víkendu 1. června. Za malou chvíli vás čekají další zprávy, v jedné z nich uslyšíte, že Noc kostelů dnes zpřístupní 56 objektů v Karlovarském kraji. Lidé můžou navštívit nejenom kostely a modlitebny, ale také běžně nepřístupné prostory klášterů, krypt nebo kostelních věží. Více podrobnějších informací pro vás bude mít za malou chvíli Lenka Poláková. No a hned po informací ze zpravodajství po 16. hodině vás jako vždy budeme bavit, přijde na řadu totiž Humoriáda. Dnes si můžete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání s Alešem Cibulkou a Patrikem Rozehnalem. Zlata Kinská vám za celý vysílací tým přeje příjemný zbytek pátečního odpoledne, hezký večer, užijte si Noc kostelů a také pohodový víkend, ať už bude pršet nebo ne. Hezký den.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Aši upravují městský hřbitov. Do noci kostelu se dnes v Karlovarském kraji zapojí desítky objektů. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. A zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Aši začala rekonstrukce hřbitova. První etapa se týká výstavby nového urnového háje. Další práce pak například výměny starého oplocení, říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
3: My máme vlastně to oplocení, které je část je pletivo, část je taková dutá cihla, do toho jsou kamenné betonové sloupky, nevypadá to příliš hezky. A další věc, která je s tím velmi úzce spjatá, tak je vstupní portál.
2: Nová proto bude i vstupní brána a chybět nebude ani nouzový východ. Noc kostelů dnes zpřístupní 56 objektů v Karlovarském kraji. Lidé můžou navštívit nejen kostely a modlitebny, ale taky běžně nepřístupné prostory klášterů, krypt nebo kostelních věží. Na mnoha místech je připravený doprovodný program. Například v Chebu v modlitebně baptistického sboru v Lipušině ulici nabízí program zaměřený převážně na děti. Pokračuje správce sboru jednoty bratrské Václav Černík.
4: Od 5 hodin už tam bude mít tvoření z papíru. Pak budeme mít v průběhu toho času pečení bustů pro děti. Pak budeme mít naši pravidelnou páteční bohoslužbu, která bude zaměřena na letošní celostátní téma Noci kostelů, a to je odvaha věřit. Potom od 8 bude zpívat náš místní pěvecký sbor.
2: Program zapojených kostelů včetně programu najdou zájemci na webových stránkách akce Noc kostelů. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě i v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného, který se v aktuální epidemii nakazil ebolou. Oznámila to Světová zdravotnická organizace, podle které měl pacient 2 negativní testy na krvácivou horečku. Vyléčených může být podle WHO víc, důležitá je ale včasná péče. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. V zemi je podle WHO přes 900 případů podezření na ebolu, 223 lidí zemřelo. Nákaza se rozšířila do sousední Ugandy, kde počet potvrzených případů vzrostl na 9.
1: Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno, později oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ve Františkových Lázních je dočasně uzavřená ulice Svatopluka Čecha u křižovatky s Anglickou. Na osobní auto tam spadly poškozené dráty vysokého napětí a na silnici 3. třídy u obce Josefov na Sokolovsku havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Vítejte u dobrého humoru a

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: No, řekni toho boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. Protože
6: byste nechtěli, aby jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: kapsy. Jsme to taky platili.
2: No počkejte, paní Hrubo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No tak to.
2: No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo, počkejte.
4: Buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, dvou jsou naše, no.
6: Obě
3: jsou.
6: No, děti, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych je. Na jich.
8: Tak co, přátelé?

0: Jasně, no.
1: Jak jste se dohodli?
2: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
3: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
4: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
2: Ne, já ne.
4: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
0: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
4: Tak okolo rybníku. To je taková krása.
0: Mami, prosím. Jsem viděl
4: ten opar na tím ráno.
2: Opar,
4: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali. Teda.
3: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
4: Co ty si myslel?
3: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
2: Ne, taky neznám.
3: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
4: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
3: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou zem. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
4: No,
3: vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
4: A vy
3: si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýry, jo?
2: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
5: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
4: To je pravda.
5: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
6: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
5: Jak to o 4? Tak co?
6: Ne, o 3.
5: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
4: Nevím, o děti teď už nevím.
5: Ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
4: Ale to jedok se nehádejte.
5: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
4: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prosím.
5: Ne, 4 hodiny, já vím, že...
0: Prosím vás, přestaňte mi blbnout hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
5: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
0: Ale no tak řeknu jasně, nevykládejte mi.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
8: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
9: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
8: To jsou ty milionářské rozmary.
9: Jo.
8: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
9: Hezky. A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
8: Ty hubneš do plavek.
9: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
8: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnou do plavek, na co plavky.
9: Ano.
8: Že jo, no.
9: A byla tam Naděja, jaký jsou
8: pán Bůh? Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
9: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
8: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
9: No, tady teď, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
8: Jo,
9: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
8: Ale ještě Vulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu,
2: ano,
3: to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře,
3: děkujem, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenická. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klepí. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Bčko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál ano, prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný. Ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali, že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
3: Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. Opačně. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
2: A to je... dělal teda na něčí ruce, jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásní zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším. Až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To...
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem se měl, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Ty jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé, vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda, lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně, jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano, člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit,
8: jo?
7: No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polip mě hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
1: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
1: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Blaha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, a tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: Až no, tak takhle tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A
3: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no,
1: práci.
3: V kuchyni, na zahradě.
1: Já prosím tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
1: ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže i třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731 800 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 01 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grillování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, tak, výborně, ano.
2: Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: Hezký víkend.
3: Taky,
1: u grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Alexu.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělsky, doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Co to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: Tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je passé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo. Pokud je to zjeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no. Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějou
1: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší, že je v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního tobogánu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak
3: ano,
1: jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypad text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy. Mm-hmm. A vzpomínání na jedno natáčení s Koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést Malý kotě, Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky, zájem je ale malý. V krajské knihovně v Karlových Varech bude zítra třetí ročník festivalu Knihokon. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice a zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov hledá lékaře do nové polikliniky, vzniká v bývalé budově hygienické stanice v Chelčického ulici, kterou město přestavuje. Celkem tam bude 12 ordinací. Novým lékařům město nabízí nájemní byty nebo dotace na vybavení ordinací. Zájem zatím ale není velký, pokračuje nezávislý místostarosta Jan Picka.
3: Proto jsme už dvakrát vyhlásili výběrové řízení, napsali podmínky, za kterých tam doktoři můžou začít ordinovat. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby to byli lékaři, kteří zaregistrují nový ten kmen pacientů, tak aby jsme opravdu odlehčili už těm přetíženým doktorům, které v Sokolově máme.
2: Rekonstrukci bývalé hygienické stanice město dokončí na podzim. Krajská knihovna Karlovy Vary zítra pořádá festival Knihokon 2026. Akce propojuje svět knihy a fantazie formou zábavy. Nabídne den plný kostýmů, soutěží i kreativních aktivit pro děti i dospělé, pokračuje mluvčí Martina Plecho.
4: Součástí letošního programu bude například knihokosplay a soutěž o nejlepší kostým. Dračí hlídka, deskové hry, virtuální realita, 3D tisk, body painting i face painting, fotokoutek, creative swap, knihokonská lesovačka, tematické workshopy nebo program pro děti.
2: Akce v krajské knihovně začíná zítra v 9:30 a vstup je zdarma. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice, poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
5: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
2: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona, i tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit i hlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Sport. Kajakář Jakub Krejčí skončil třetí v úvodním závodě světového poháru v Tacenu ve vodním slalomu a Karolína Muchová dohrála na tenisovém Roland Garros ve třetím kole. Nasazená desítka a finalistka z roku 2023 podlehla Jill Teichmannové 1-6 a 5-7. Počasí. Zítra bude ráno polojasno, později oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ve Františkových Lázních se v Americké ulici srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Karlovarský kraj každý den přináší nové příběhy dění v městech i menších obcích, doprava, kultura, lázeňská témata, prostě všeobecně témata, která ovlivňují život nás všech. Jaká jsou ty dnešní, to vám prozradí v čase 17 hodin a 4 minuty u nového dne v kraji David Forst. Vyzkoušet si předučkovat na varu přes vodní nádrž nebo skákat do vody z plováků, i to například nabídne v budoucnu sportovní areál nádraží v Perninku na Karlovarsku návštěvníkům. Začíná

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ústavní soud odmítl stížnost města Boží dar na Karlovarsku a jeho zastupitelstva na říjnové referendum. Obyvatelé v něm rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Ryžovna, kromě dopravních staveb. Vedení města Boží dar k rozhodnutí ústavního soudu uvedlo, že výsledek referenda zůstává závazný a město ho bude respektovat při přípravě nové územně plánovací dokumentace. Lyžařský areál Perning rozšiřuje zázemí pro návštěvníky. Buduje se tam retenční nádrž pro zasněžovací systém. V létě pak poslouží jako koupaliště. Kdy bude hotovo, říká majitel areálu Vladimír Bruna.
2: S tím, že bychom v červenci potom chtěli začít stavět samotné dílo a někde v půlce října kolaudovat.
1: Podrobnosti nabídneme už za chvíli. V Hazlově na Chebsku pokračuje rekonstrukce silničního průtahu. Aktuálně už je téměř polovina prací hotová. Stavební práce by tam mohly skončit už v závěru letošního roku. Projekt za téměř 71 milionů korun zajišťují krajští silničáři společně s obcí Hazlov. V Novém Sedle plánují výstavbu hřiště pro beach volejbal v místní části Loučky. Sportoviště má vzniknout u fotbalového hřiště v blízkosti Loučského potoka. Místo je v neaktivní záplavovém území. Povodí Ohře stanovilo podmínky, za kterých je stavba možná a bez komplikací. V městských sadech v Kraslicích na Sokolovsku se v sobotu uskuteční recesistická akce Běžky v létě. Pro běžkaře budou připravené tři tratě různých obtížností.

0: A jak potvrdil za organizátory Jiří Abraham, lyže si bude možné zapůjčit na místě.
1: Máme většinou s tím starším trojehličkovým vázáním, ale máme i vázání navíc. Jsme schopni, pokud přijdou a budou mít třeba boty s moderním vázáním, tak jim na to ty lyže postavit.
0: Na akci vás pozveme v závěru Dne v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová, proč ti na tom tak záleží? 17 hodin 13 minut. Lyžařský areál nádraží v Perninku na Karlovarsku rozšiřuje nabídku aktivit pro letní sezónu a provozovatelé tam začínají stavět retenční nádrž. V létě se tam bude možné vykoupat, v zimě bude možné to, že bude sloužit jako zásobárna vody pro zasněžovací systémy.
1: Vesky areálu Pernik nádraží právě těží stromy v okolí budoucí retenční nádrže. Na práci dřevorubců tu dohlíží správce areálu René Piller. Stromy, které stojí na místě nádrže, už jsou vytěžené. Proč musí pryč i ty z okolí?
2: Aby nebylo nebezpečí spadnutí stromu k nádrži nebo do nádrže.
1: Jsme kousek od sjezdovky, stojíme na místě, kde bude břeh nádrže. Pod námi jsou pařezy vzrostlých stromů.
2: Musí se vytrát pařezy a začne stavba samotné nádrže, kde se musí skrýt semina. Pak se bude samozřejmě ještě vyhlubovat tak po 2-3 metry.
1: Tady bude začínat hráz?
2: Hráz povede tamhle ke svahu a bude dlouhá cca 60 metrů.
1: Jak bude vypadat?
2: Celý jezero bude vyskládaný kameny, aby tam nebyla vidět folie a bude jako přírodní.
1: Ski areál zaměřený hlavně na dětskou výuku má jednu asi 250 metrů dlouhou sjezdovku a rozsáhlý dětský park. Doteď na zasněžování používali drobnou nádrž pod viaduktem. Pokračuje majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků byla nedostačující, takže teďka stavíme novou hráz, která má kapacitu 1800 kubíků a s touhle novou hrází bychom měli umět půlku sjezdovky vysněžit za 2 dny.
1: Dno nádrže budete muset částečně odtěžit. Co budete s tím materiálem dělat?
3: Tady v té levé části bychom chtěli udělat trať na skikros a v létě pro bajky.
1: Kolik to bude stát?
3: Vybudování té nádrže stojí nějakých 18 milionů a pak je ještě zhruba 4milionová investice do dalších kanónů na zasněžování a na ty zasněžovací tyče. Pro příští rok bychom u té nádrže chtěli postavit další atraktivní herní prvky na vodě. Chceme tam mít takový vor, po kterém děti budou moct ruškovat přes hladinu. Chceme tam mít plováky, ze kterých se bude dát skákat do té nádrže.
1: Nádrž bude hotová v říjnu. Měla by tak sloužit pro zasněžování už letošní zimní sezónu. Z Perninku v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte páteční podvečerní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte páteční den v kraji s datem 29. května. Lékař roku, tak to je anketa, ve které široká veřejnost hlasuje pro svého oblíbeného doktora. Ocenění ve zvláštní kategorii za celoživotní přínos medicíně si odnesl významný chirurg působící v Karlovarské krajské nemocnici, pan profesor Josef Dvořák. Patří k předním odborníkům na štítnou žlázu, pro své kolegy je častým vzorem. Během svojí více než 50leté kariéry provedl nespočet operací a jako první lékař z Karlovarského kraje získal prestižní ocenění rytíř českého lékařského stavu. Jak řekl v našem vysílání, to, že někdy oblékne bílý plášť, nebylo vůbec jasné.
1: Já jsem medicínu v podstatě dělat nechtěl, protože nikdo z rodiny v lékařství nepracoval a já jsem se tam dostal tím, že v jižních Čechách jsem potkal jednoho všeobecného lékaře, který byl v těch vesničkách, co jsem tam jezdil, milovaný. A já jsem tam o prázdninách jezdil celé své mládí, no a jednou taky s roztrženou nohou pan doktor se ke mně naklonil a povídal: kluku, nechtěl bys být taky doktorem? A já jsem říkal: no, já jsem o tom nemyslel, ale budu o tom přemýšlet. To byla konec základní školní docházky. No a pak jsem se dostal na 11letku, pak to pokračovalo na vysoké škole a nakonec tedy jsem tu medicínu dostudoval. A už za studií jsem tedy měl zájem o chirurgii, chodil jsem na kroužek a vzdělával jsem se tedy v chirurgických textech. Nastoupil jsem do nemocnice v Písku a po několika měsících jsem nastoupil pak na chirurgickou kliniku v Motole, kde jsem byl téměř 30 let. No a pak po určitých neschodách s vedením nemocnice a ještě kvůli určitým negativním vlastnostem některých mých kolegů jsem kliniku opustil a díky bývalému primáři Karlovarské nemocnice, primáři Kubínovi, jsem dostal nabídku místa v Karlových Varech, které jsem přijal. No a byl jsem velice mile překvapen, protože po nástupu do Karlovarské nemocnice jsem zjistil, že tady pracuje řada lékařů, kteří jsou teoreticky, ale i prakticky naroveň těm klinickým pracovníkům z velkých nemocnic, v některých věcech je i předčili. Takže 25 let jsem teď v Karlovarské nemocnici a jsem tady velice spokojen.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: V Karlovarském kraji se tento týden uskuteční další ročník Karlovarské krajské výstavy psů. K nám do studia zavítal předseda pořádající základní kynologické organizace Petr Biedermann. Povídala si s ním Zlata Kinská v odpoledním vysílání.
1: Řekněte, jak byste Karlovarskou krajskou výstavu psů představil někomu, kdo o ní ještě nikdy neslyšel a nikdy na ní nebyl?
2: Tak naše Karlovarská výstava už probíhá řadu let, letos je to 33. ročník a jedná se o výstavu pejsků. Uvidíte řadu plemen, uvidíte řady jedinců a pro ty návštěvníky, kteří se přijdou podívat, můžou se i podívat na svoje plemeno nebo si můžou vybrat, aby věděli, jaký plemeno by chtěli.
1: Kolik psů a vystavovatelů se této výstavy už v minulosti za těch 33 let zúčastnilo? Máte to nějak spočítané?
2: Poslední roky se to pohybilo kolem 300 až 400 jedinců, teda pejsků vlastně.
1: A kolik jich očekáváte letos? To už
2: letos víte? Už víme, letos už máme sestavený katalog, takže letos máme přihlášených jedinců 296.
1: Přihlášení jsou samozřejmě všichni od nás z Karlovarského kraje, je to tak? Nebo jsou
2: z republiky? No to ne. Přijíždí lidi z jiných krajů, přijíždí i ze zahraničí, vystavovatele, takže to je výstava, dá se říct, pro celou republiku i pro zahraničí.
1: Kde se bude konat letos?
2: Tak letos se bude konat zase na dostihovém závodišti.
1: Jak bude vypadat a probíhat letošní výstava? V čem se bude soutěžit? Jaký je připravený program?
2: Je to výstava exteriéru, to znamená, že se budou jednotliví pejskové předvádět, budeme mít rozhodčí, kteří posuzují vlastně mezinárodní úrovni a ten program bude stejný, se dá říct. Jde o posuzování jednotlivých pejsků v kruzích, kde ty rozhodčí posuzují ty standardy těch plemen. V průběhu výstavu bude probíhat předváděcí skupina dog dancingu, budou vlastně tanec se psy, potom tam budou agility, což hodně lidi zajímá. Potom pro děti samozřejmě se tam budou dětské dílničky, kde si ty dětičky můžou zatvořit. Mm-hmm. A pokud nám ještě jedna přislíbila paní, tak malování na obličej, aby se mohli namalovat třeba ta pejska na obličej.
1: Jak jste připraveni na počasí? Možná bude pršet?
2: No, to jsme připravení, tak rozhodčí bohužel ty to moc rádi nemají, protože potom, když by bylo moc deštivo, tak ty malí, ty, co jsou načesaný, ty pejskové upravený srsti, tak potom nám nevystaví. Může se to stát, rozhodčí mají stany, ale my nemáme zastřešený prostor.
3: Den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A pokud se chcete dobře pobavit a zároveň si také trochu zasportovat, máme pro vás jeden tip. V Kraslicích se v sobotu uskuteční recesistická akce nazvaná Běžky v létě. Pořádá ji stejnojmenný spolek a s jejím předsedou Jiřím Abrahamem si povídal Petr Čimpera.
2: Běžky v létě. Co se pod tímto názvem skrývá?
3: Je to akce, kdy běháme na starých klasických lyžích, žádná kolečka. Běháme závody v městských sadech Kraslice.
2: Po kolikáté se koná ta akce a kdy byl spolek založen?
3: Akce se koná po čtvrté, ale spolek byl založen teprve před 3 lety. My jsme tu první akci dělali s tím, že nebylo zamýšleno v tom pokračovat. Měli jsme v plánu udělat akci, aby jsme vybrali peníze na podporu nákupu sněžné rolby. Po té akci lidi řekli, že se jim to líbí, že teda přijdou příští rok znovu, což nás tak trochu zaskočilo, ale milé, tak jsme si řekli, že budeme v té akci pokračovat.
2: To mi řekněte, Jiří, skutečně se běhá na běžkách?
3: Skutečně se běhá na běžkách.
2: Na opravdových běžkách?
3: Ano, máme opravdové běžky a my ty běžky pro lidi, kteří nemají svoje, nebo mají, ale nechtějí si je zničit, máme lyžky k zapůjčení. Máme většinou s tím starším trojehličkovým vázáním, ale máme i vázání navíc. Jsme schopni, pokud přijdou a budou mít třeba boty s moderním vázáním, tak jim na to ty lyže postavit.
2: Na jakém terénu se běhá?
3: Běháme na trávě, na štěrku, prostě to, co tam zrovna v těch městských sadech je.
2: Vy hovoříte o akci Běžky v létě a přišel jste v plavkách. A mě by zajímalo, jestli ten kostým nebo ty plavky souvisí nějak s tou akcí.
3: Není to tak, že by to byla podmínka běhat v plavkách. Každý může přijít v čem chce, samozřejmě čím vtipnější oblečení, protože je to recese, tím je to lepší. My jsme si tyhle ty plavky vzali s kamarádem Alešem, který je taky členem spolku, když jsme dělali tu první akci. Vyfotili jsme se u takového fotogenického místa tam nad Kraslicemi na Nové Vsi a použili jsme to jako logo nebo upoutávku na plakát, aby lidi věděli, že se jedná o recesi. Akce začíná v 1 hodinu odpoledne, ono už tam ráno poběží partnerská akce Stříbrná stopa, takže kdo chce, může si ještě projít v okolí Kraslic. Až se vrátí ze stopy, tak může potom přijít k nám.
2: Mimochodem Český rozhlas Karlovy Vary bude z Kraslic v sobotu 30. května vysílat právě informace o zmiňované Stříbrné stopě, ale určitě dáme prostor i akci Běžky v létě. Jiří, jaké trasy na ně čekají nebo kategorie, chcete-li?
3: Máme tam dětskou trasu, děti běží nějakých 50 metrů, potom se běží 200 metrů, můžou to běžet klidně i děti, ale většinou to běží ženy anebo muži, kteří si netroufnou běžet tu delší trasu. Potom se běží nejdelší trasa, ta má 760 metrů pro otrlé laufaře.
2: Já jsem našel plakáty, tam jsem se dočetl, že třeba i bobování bez sněhu bude jednou z aktivit tohoto odpoledního programu.
3: Ano, budeme tam bobovat, máme asi 10-metrový sjezd.
2: Na nejúspěšnější účastníky této akce čekají nějaké medaile, poháry, diplomy, nějaká ocenění.
3: Máme krásné ručně malované medaile, máme poháry, máme tam nějaké ceny věnované od sportovních prodejen. Takže já myslím, že si určitě závodníci přijdou na své.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Přichází na řadu počasí a to v 17 hodin a 50 minut, tedy 10 minut před 18 hodinou. Já už ve vysílání dnešního dne v kraji vítám Martu Suchou. Marto, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Tak samozřejmě moje otázka míří na počasí a to konkrétně na to, jak bude v Karlovarském kraji dnes večer a v noci na zítra.
2: Tak večera, zejména v noci, bude od severozápadu přibývat oblačnost, charakter počasí se tedy změní, k ránu bude v regionu i místy slabě pršet, nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti můžeme naměřit až 10 stupňů Celsia, nicméně ta noc na zítřek bude podstatně teplejší, tedy než noc na dnešek byla. Vítr bude proměnlivý, o rychlosti do 3 metrů za sekundu, k ránu pak zesílí. Zítra během dne bude převažovat oblačno, kolem poledne a odpoledne pak očekáváme lokální přehánky a bouřky. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Maximální teploty budou mezi 23 a 26 stupně Celsia. Pované v průběhu dne, ale mírný západní až severozápadní vítr průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Pocitová teplota bude proto něco nižší než ta na teploměru a v bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Kompletní informace o počasí od Marty Suché z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Marto, díky moc, mějte krásný víkend samozřejmě a zase někdy brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Město Teplá staví propustek na místní turistické trase. U Černošína na Tachovsku od dneška čekají na řidiče dopravní omezení. Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. A zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Teplé zahájili stavbu propustku mezi železničním nádražím a blízkým klášterem premonstrátů. Původní přemostění nechala kvůli havarijnímu stavu odstranit. Projekt za zhruba 9 milionů korun chce radnice ukončit letos na podzim. Práce koordinuje s krajskou správou a údržbou silnic, říká místostarosta Martin Klepal z ODS.
3: Tuto opravu jsme původně plánovali v následných letech, ale vzhledem k tomu, že Karlovarský kraj chystá opravu mostu mezi Teplou a Klášterem na té hlavní silnici, tak právě z důvodu toho, aby byla možná objízdná trasa po tom našem havarijním propustku, tak tuto stavbu realizujeme letos.
2: Právě dnes začínají práce na silnici druhé třídy mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Rekonstrukce potrvá 3 měsíce a vyžádá si částečné uzavírky. Pokračuje mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
4: Práce budou probíhat na úseku dlouhém zhruba 2000 metrů. Oprava zahrnuje například odstranění stávajících poškozených vrstev vozovky, sanaci trhlin a pokládku nového asfaltového povrchu. Stavební práce se dotknou i přilehlého mostu.
2: Celá rekonstrukce vyjde na 15,5 milionu korun. Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikušo Radana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čerge.
6: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
5: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu. A podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
7: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
5: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Český rozhlas.
2: Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboli v Kongu posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy Evropské unie se na to podle Meloniové mají zaměřit taky na nadcházejícím summitu v červnu. V jedné z římských nemocnic je na speciálním oddělení lékařka, která v Kongu přišla do styku s pacienty s ebolou. V Africe působila v rámci mise Lékařů bez hranic.
1: Sport.
2: Ve třetím kole tenisové Roland Garros kromě české tenistky Karolíny Muchové vypadla i Marie Bousková a osmifinále si také nezahraje. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6.
1: Počasí.
2: Zítra bude ráno polojasno, později oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech se v okružní ulici srazila dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. Ve Františkových Lázních se v Americké ulici došetřuje nehoda dvou osobních aut a na D6 u sjezdu na Pomezí nad Ohří na Chebsku máme hlášené odstavené poruchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
8: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. Dnešní pořad Muziky muziky je sedmým pokračováním seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčeli pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám zahraje malá dechovka Borovanka. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

V roce 1973 zakládají po vykonání základní vojenské služby u divizní vojenské hudby Klatovy klarinetisté Václav Čepický s Václavem Jedličkou 13členou dechovku. Zřizovatelem souboru se stala osvětová beseda Borovy. Kapela dostala název Borovanka a kapelníkem se stal nejstarší člen souboru Jan Kokoška. Kmenovými zpěváky se staly Hana Krauzová, Jana Majerová a Jan Vondrášek.

Malá dechovka Borovanka měla zdravé muzikantské jádro. Většina členů souboru vykonala základní vojenskou službu u profesionálních posádkových nebo divizních hudeb. Interpretační kvalitu tehdy nastavili studenti konzervatoře, později profesionální hudebníci a hudební pedagogové Josef Plas, František Kratochvíl, Josef Aschenbrenner a František Kubaň. Ten byl de facto uměleckým vedoucím kapely a napsal pro Borovanku většinu aranží a úprav lidových písní.

Repertoár Borovanky tvořila dechovková klasika, skladby západočeských autorů a zapomenuté lidové písně z Pošumoví. Dechovka hrála k tanci, koncertovala a vystupovala s estrádním programem. Brzy se stala oblíbeným souborem a když byla na vrcholu své popularity, měla až 100 vystoupení ročně.

V roce 1984 začala Borovanka spolupracovat s Plzeňským rozhlasem, kde nahrála řadu studiových snímků, takzvaných trvalek, a vystupovala ve veřejných rozhlasových nahrávkách. Hostujícími zpěváky byly Stáňa Foštová s Janem Ješkem.

Od roku 1976 vystupovala Borovanka také v zahraničí. Často koncertovala v NDR a zahrála si také ve Spolkové republice Německa a v Holandsku. Pro Českou televizi natočila v roce 1993 pořad Příště u vás a o dva roky později vystoupila v populárním televizním pořadu Sejdeme se na Vlachovce.

Po úmrtí kapelníka Jana Kokošky v roce 1985 převzal vedení kapely Václav Jedlička. Malá dechovka Borovanka zakončila svoji činnost v 90. letech 20. století. Svým nástrojovým obsazením, repertoárem a kvalitní hudební interpretací dělala vždy poctivou českou muziku. Patřila mezi nejlepší malé dechovky západočeského regionu.

Dnešní pořad Muziky byl věnovaný 7. pokračování seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro Československý Český rozhlas Plzeň a Malé dechovce Borovance. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje v pořadu Muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Před námi je půlhodinka vyměřená pro špalíček lidových písní. Brambory, erteple, zemáky v kuchyni našich předků mývaly vždy pevné místo. Jaké dobroty z nich naše prababičky dokázaly vykouzlit? A objevují se i v lidových písničkách. Odpověď přinesou následující minuty. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tedy na úvod se sluší říct, že brambory se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky a v Čechách se objevily už počátkem 30. let 17. století. Nejprve ovšem jako vzácná okrasná rostlina v klášterních a panských zahradách. Hlízy brambor se zpočátku používaly jen ve šlechtických kruzích jako vybraná lahůdka a trvalo dost dlouho, než se pěstování brambor všeobecně rozšířilo a než se brambory staly potravinou širokých vrstev. Z dochovaných údajů z konce 18. století víme, že se tehdy jedly brambory samotné, pečené v ohni, v popelu nebo v peci, vařené a nebo smažené na slanině nebo na másle. Hojně se také přidávaly do chlebového těsta a dělaly se i bramborové kaše.

V dnešním špalíčku si povídáme o bramborách v lidové kuchyni našich předků a našla jsem také zajímavou poznámku o tom, že zpočátku lidé měli k bramborům nedůvěru, a to hlavně z neznalosti. Stávalo se totiž, že místo hlíz jedli zelené kuličky, semeníky, a nebo používali staré naklíčené brambory a následkem toho onemocněli. Postupem času se ale brambory už natrvalo usadily v lidové kuchyni a vznikala tak i nová jídla mnoha názvů, třeba kucmoch, pečenky, chlupačky, strouhanec, bác, škubánky, šulánky a řada dalších.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný bramborům v lidové kuchyni. Jejich využití bývalo široké, tak třeba brambory pečené na plátky byly pečenky nebo lípánky. Oloupané a nakrájené se přidávaly do polévek a když převládly, vznikla polévka bramboračka nebo také bramborka. Hustší než polévka byla bandorka nebo kucmoch. Ze strouhaných syrových brambor s přísadou mouky se lžící vykrajovaly a do vody pouštěly noky, halušky a samozřejmě také knedlíky.

Tak a ještě se zastavme u bramborových placek, které v lidové kuchyni našich předků mívaly také své pevné místo. Pekly se ve všech oblastech Čech, Moravy a Slezska, a to pod nejrůznějšími názvy. Cmundy, sejkory, jabkance, pokrouty nebo bramborák. Pokud se stejné těsto peklo na vymaštěném pekáči, někdy i s přísadou mléka nebo ovoce, vznikla bramborová nadívaná, strouhanec, mazanec, žit anebo bramborová bába. No a jaké je vaše oblíbené bramborové jídlo? Možná také opatrujete nějaký dobrý bramborový recept ještě po vaší babičce a třeba vás i dnešní folklorní půlhodinka inspirovala k tomu, co si zítra dáte k obědu nebo k večeři. Loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Perninku začala stavba nové retenční nádrže pro lyžařský areál u nádraží. Teplice dnes zahajují 872. lázeňskou sezonu. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. A zítra bude oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ski areál v Perninku pokračuje v dalších investicích do svého zázemí. Dělníci tam začali budovat retenční nádrž. V zimě má zajistit vodu pro zasněžování a během léta nabídne prostor ke koupání. Provozovatelé chtějí využít vytěženou zeminu taky pro stavbu dětského cyklotrailu, říká majitel areálu Vladimír Bruna.
2: Chceme, aby ta nádrž měla co nejvíce přírodní charakter, takže ten břeh bude zpevněný, aby se odkaďkoliv dalo vstoupit do vody, ale nebude tam vidět žádná folie, budou tam kameny a mělo by to být zasazené do krajiny.
0: V Teplicích dnes začíná tradiční lázeňská sezóna. Program nabídne koncerty na několika scénách, výstavy, kostelní prohlídky i pouťové atrakce. Na scéně za Domem kultury dnes večer zahraje také držitel ceny Anděl, rocková kapela November Second. S akcí souvisejí i dopravní omezení v centru města.
3: Do nedělní půlnoci řidiči neprojedou například ulicemi Dlouhá, U zámku, Krupská nebo Rooseveltova. Ulice Kapelní a Dubská zůstanou zavřené až do pondělního rána. Lípovou ulici město otevře už v noci na neděli. Z Teplic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
4: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení. Což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
0: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Vrchní soud v Keni dočasně zastavil plány na stavbu karanténního centra pro ebolu, které v zemi chtěly vybudovat Spojené státy. Středisko mělo být jen pro Američany, kteří byli vystaveni viru eboli. S návrhem souhlasila keňská vláda. V zemi to ale vyvolalo kritiku. Podle soudu na základě plánované dohody s Američany navíc Kenia nesmí přijímat osoby, které byly vystaveny viru eboli nebo se jim nakazily.
1: Počasí.
0: Zítra bude ráno polojasno, později oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici 6 u obce Herstošice u Bochova na Karlovarsku a v Karlových Varech v okružní ulici se srazila dvě osobní auta, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy, začněme tou bramborou. Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno.

0: No, ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
0: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr hadra, dáseň dásno, vrázka vrásek, břicho břich.
0: Kobliha koblih.
1: Bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
0: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
0: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das Studnická fara. To je pěkná fara.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi

0: řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamřené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
1: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
0: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdanová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já ano. Jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: ano, 6 metrů, 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které
2: další
0: mohou stát za špatný
2: vidění. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco
2: můžeme.
0: Takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem jestli něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během písničky?
2: Ano. Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, který vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No, taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No, a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: v práci,
1: ale ono to před
0: zůstává,
1: ano,
0: aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, i paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Já jsem byl na... se mi tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým a furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jen už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já si zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Vesele a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden, 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám, dalším pořadům.
1: Paní doktorko,
0: zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, trhavecký příběh vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš,

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsi je se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem Obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rodgersa Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: most over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

60 bosům mou první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil u Havlíčků pět piv, že pak jsem trefil domů.

78 mi úsměv z tváře vzal, když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

šedivá, obočí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází.

tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale, Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas puchaty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červený.

Ale najednou plesk, plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. Je, to je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám, snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul, budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hubky, dubky rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl Hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od čípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do Hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak Hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i

0: ovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, tete, legrace, podívejte, Hlemýšci hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před Hlemýždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý Střevlík. Jak se před ním Hlemýš objevil, Střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-ra-ta-ta, ta-trá-ra-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se Hlemýš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí Hlemýždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený Hlemýš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta. Nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tarat-tata, tram-tarat-tata, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec, nudli. Dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten Pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemník a huhlal, to by se nemělo Bůh ví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk Pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
3: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
2: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně.
3: Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
2: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
3: Už ho mám, ha, ha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu.
2: Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo.
0: Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo: mami, mami. Ale pytlík neznal slitování.
2: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
3: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
2: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy.
5: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit, ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak že se trochu styděl a jednak že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině. Vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl. Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růži, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
2: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
2: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
0: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
0: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
2: A tak, nečum na mě.
0: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
4: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
4: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
4: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
5: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
5: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
6: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelebil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty že sneseš? No to snad není. To co jsi tady dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři.
8: A dva, tři.
7: Řekajeme bratrem a sestrou a tetou a společnici a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: A tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně. Nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku, přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso. Potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, aby přejel hory doly. Střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni příkopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Ha! Tu.
0: Tak, to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
1: Tu.

0: Με κοκέ, σπάτι βοκέ, πορομποκέ. Με χαλί.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a tak příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme.
0: Ano.

0: nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo, takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně se měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Nikdo nevěřil, že prostě je to odkyčlené, máte to od páteře. Bylo odkyčlé a přišlo se na to pozdě. No. Pane se. Ale člověk jako se naučí s tím žít. To jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý bez té, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno dveře, zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Jako, no. Mám šikovnýho syna, tak teď by to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch jako nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takové radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě se
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače noční linky. A paní Aničku taky.
0: Tak paní Evo, ráda vyřizuju moc vás, také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No
0: a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, byl to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční obratu?
0: Je míchu. Míchu, myslíte,
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na muziku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku. Bylo mi přes 40 už. A chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že
0: jo.
1: Má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako pokud se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a o toho. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on
0: prostě postavil, to byla jasná věc.
1: Říkal, ano. Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30 roků.
0: Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil nebo učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako je v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: nějak,
0: i mladíci. A mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, ano, takže ano, mám ano. Z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj se vším možným.
0: Se vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými krásnými vycházkami.
1: Děkuji, můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína a prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová, Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a ano. Už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkali, to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostel drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení, tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmu a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: Přišla a říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teďkom pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla, tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dala 10 minut, ani neměla saničku, tej kousíček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodítkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodítkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstační.
1: Já nechci být závislá na nikomu.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak... Pomádla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jo, Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím v Rodlasi, do Rodlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život zvládám od 68. roku s jednou ledvinou.
0: Mm-hmm.
1: Kdy mě
0: jej.
1: Byla operativně odebraná jedna, jo, mm-hmm. ta na levé straně.
0: Mm-hmm.
1: A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Mm. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi.
0: Ano, ano.
1: Naopak ještě... Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když uh-huh. jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády
0: uh-huh.
1: A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale uh-huh. jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den do 3 hodin nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, uh-huh. tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mi to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, no, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu.
0: Uh-huh.
1: No, a takže, no, říkám, zatím to zvládám. No, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, no, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No, ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně. Mm-hmm.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by taky něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi, vystaní, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu.
0: Tak
1: a už
0: stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo, akorát trošku ty nožky zrobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jak tak teda to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Pišková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému. Tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Pak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama. Přišel covid. Pochopitelně, teď se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano.
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: A chcete pryč. jo.
1: A dalo to předlouvání, ale tak jsem říká, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu, aby ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já leč, je můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně,
1: takže
0: rozumím.
1: Já to auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu jim máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde. Chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím, chodit rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny, naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal. Tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několika násobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásné dopisy malované, když naše děti chodili na základku. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že i

0: u nám taky dopomáhalo to něčem, něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi, svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
1: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě, a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte, a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
0: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tom nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
1: Jasně.
0: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak,
1: ano,
0: na sebe.
1: Ano.
0: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu... Je to tak, no, to je život.
1: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech,
0: tak,
1: a přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
0: Já vám taky. A mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
1: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23. Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Kdyby mě pohřel. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoc, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, ne? A neříkám, že jsem neplakala, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, mohlo jsem to vytáhl, jsou věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím opatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhým uděláme radost, ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku a říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemáme, jestli bude vážné stav, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když vás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, je Simpačák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost, dneska jsem v hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařilo. Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde, no tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo moc ještě děkuju. Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říkal, když nám to budou nakládat vysoko s dvížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou učení.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: ano,
2: dlouhý
1: ano.
2: Bus a ty dálkové cesty. No.
1: Jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm. No. Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a všechno to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My
1: rozumím.
2: Jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná.
1: No.
2: A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl nic a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší, takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě, ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, protože je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněná rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežil.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize, no a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána, co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no zvládnul jste to. Zvládnul jste.
1: Já jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel zvládnout.
0: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro,
1: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano. Jo.
1: Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No. A pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás mám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct, no a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu se třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel.
0: Jako.
1: No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje, nebo těma starostima, no. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky,
1: a
0: hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje v Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bíčí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bíčí žláze, že jo? Takhle veliký bíčí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bíčí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?

0: a taky občas vystupoval se svými kamarády.
1: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a... Já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
2: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
1: Se nepamatuju na to.
2: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
1: Já už si to se nepamatuju na přečtí, klidně.
2: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizí.
1: Je to možná.
2: Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasemnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, já bych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist großer tschechischer Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flachsenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali, jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo, on tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo, hejte, že jste byl za války nasazený v Mantinu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
2: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitější.
2: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
1: To je vůl, to je
2: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: Zlazeť má dvě brady, jste si to nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
2: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
1: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli a až sem jdou ještě ty, co jsou za
2: dveřma. Tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Sám sdělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to ne, to je žádný případ. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že?
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. to se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý Čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
4: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na
5: zelenou.
4: Na zelený, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
6: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.